0: opěrných stěn u cesty spojující Pražskou Zbraslav a středočeské Dolní Břežany objevili nestabilní podloží. Středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek ještě neví, jestli se dokončení stavby kvůli tomu oddálí.
1: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
0: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. V Karlových Varech začal sloužit nový lázeňský most přes řeku Teplou. Opravy za více než o 40 milionů trvaly necelý rok. Město tak splnilo další slib filmovému festivalu.
2: Most pro pěší a MHD nedaleko Kolonády Vary slíbili otevřít před začátkem letošního ročníku. Vše prodražil havarijní stav inženýrských sítí. Stavbaři navíc museli zohlednit, že je most uprostřed památkové rezervace, která patří do světového dědictví UNESCO. Lázeňský most takhle mu je kované zábradlí a římsy se specifickým reliéfem. Podobnou proměnou už prošla Gétova lávka nebo festivalový most. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo čtyřletý zákaz činnosti kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová se hájila tím, že se komisařka neprokázala průkazem a přišla mimo domluvený čas, navíc prý v té chvíli jednala v obrovském stresu. Nezávislý tribunál ale její argumenty smetl ze stolu a udělil jí nejvyšší možný trest, jako by měla pozitivní test. 26-letá hráčka teď nesmí hrát ani trénovat na žádných oficiálních turnajích až do června roku 2030. Její právník už vzkázal, že celé rozhodnutí prostudují a zváží odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži. Čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jižní části našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Rádio Český impuls. Hraje ve vašem televizoru.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

rychle a teď nesu 3 zlaté groše. První

0: Česko se zapojí do evropské soutěže o vybudování obřího datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI Gigafactory. Celý projekt má stát zhruba 100 miliard korun. Většinu peněz zaplatí soukromý investor a zbytek doplatí stát s Evropskou komisí. Pokud Praha v soutěži uspěje, vyroste supermoderní centrum na Zbraslavi a zajistí našim vědcům, univerzitám i firmám špičkový výpočetní výkon. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o klíčový krok pro bezpečnost a technologickou nezávislost státu, například v armádě nebo ve zdravotnictví. Definitivní výsledky evropského tendru budou známé na konci letošního roku a obří centrum by pak mělo začít fungovat mezi lety 2028 a 32. Kriminalisté vyšetřují nedělní nehodu parašutistů v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Při hromadném tandemovém seskoku se zranili 4 lidé a jeden z nich bojuje v nemocnici o život. Podle expertů nemělo letadlo s 18 lidmi vůbec vzlétnout, protože meteorologové předem varovali před silnými bouřkami. A blížící se mraky prý byly jasně vidět. Majitel pořádající firmy Volný pád ale jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že šlo o nečekanou změnu počasí během seskoku. Policie teď naléhavě prosí všechny svědky, kteří incident natočili nebo vyfotili, aby se jí ozvali a pomohli s vyšetřováním. V Libereckém kraji se sníží dojezdové časy záchranek. V severočeském regionu by totiž do 2 let měla přibýt 15. základna zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Českolipsku, kde dosud chyběla. Ředitel krajské záchranky Luděk Kramář říká, že to celé oblasti hodně pomůže.
1: Samozřejmě řízení výjezdové základny tady v Novém Boru vám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
0: Nová základna záchranky by měla v Novém Boru vzniknout v areálu stanice městských hasičů. Práce by mohly začít nejpozději v příštím roce. Ve vlacích přibývá lidí jezdících po Plzni. Cestují jen mezi městskými čtvrtěmi. Do budoucna by měly přibýt další zastávky.
2: Krajský organizátor veřejné dopravy vlaky stále víc začleňuje jako veřejnou dopravu ve městě. Mezi nejvytíženější zastávky patří Plzeň Jižní Předměstí, Plzeň Zastávka a Slovany. Ve městě se počítá s dalšími, které doplní stávajících 13. Nejblíž k realizaci mají 3 na trati do Klatov. Ta Doudlevecká by se měla přesunout na druhou stranu mostu pod Borský park. K železničnímu mostu přes silnici od Valchy do Litic je plánovaná zastávka Valcha Černý most. Třetí má být Lhota. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Argentinský fotbalista Lionel Messi 2 góly proti Rakousku definitivně překonal historický střelecký rekord mistrovství světa. Ten dosud držel Němec Miroslav Klose. Kapitán Argentinců sice nejprve v úvodu zápasu zahodil penaltu, ale pak sám rozhodl o vítězství svého týmu 2-0 a na šampionátech má na kontě už 18 branek. Sám Klose mu hned po zápase gratuloval a označil ho za nejlepšího hráče všech dob. Osminásobný držitel zlatého míče oslaví ve středu 39. narozeniny. A turnaj v Americe ho zastihl v životní formě, protože dal všech 5 dosavadních gólů Argentiny. Včerejším startem navíc Messi přepsal další rekord, když na mistrovství světa nastoupil už k 28. zápasu. Čekáme polojasno až skoro jasno, postupně ale přibude mraků a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

chcete-li, přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém,

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

chlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé.

bylo včera. Kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Středočeská města stále odklízejí spoušť po divokých víkendových bouřkách. V Příbrami dělníci narychlo opravovali utržené svahy, zničené chodníky a vysoušejí také vytopené budovy, včetně městského bazénu. Podle starosty tam za dva dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což místní kanalizace prostě neměla šanci pobrat. Hasiči museli o víkendu dokonce zachraňovat na člunu dva lidi, které blesková povodeň uvěznila v zahradním altánu. V Říčanech už kvůli tomu zasedal krizový štáb a město plánuje úpravy terénu, aby se příště voda vylila jen tam, kde nikomu neublíží. Škody v celém kraji se stále sčítají. Obchodní řetězec Penny Market dostal rekordní pokutu 5 milionů korun. Inspektorům v Plzni došla trpělivost, protože obchod lidem opakovaně počítal falešné slevy. Podle zákona se totiž akce musí počítat z nejnižší ceny za poslední měsíc. To má bránit trikům, kdy obchody zboží uměle zdraží a pak ho hned zase zlevní. Penny Market to ale nedodržoval a kontroloři na tento podvod narazili ve více než 500 případech. Vedení řetězce už vzkázalo, že o chybách ví a obří pokutu bez řečí zaplatí. Firmu to ale není jediný průšvih z poslední doby. Nedávno dostala další milionovou pokutu za to, že v jejich prodejnách opakovaně prodali alkohol nezletilým dětem. Píše o tom ČTK. Silničáři narazili na problém při opravách v Břežanském údolí. Při zakládání opěrných stěn u cesty spojující Pražskou z Braslav a středočeské Dolní Břežany objevili nestabilní podloží. Středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek ještě neví, jestli se dokončení stavby kvůli tomu oddálí.
1: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
0: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. V Karlových Varech začal sloužit nový lázeňský most přes řeku Teplou. Opravy za více než o 40 milionů trvaly necelý rok. Město tak splnilo další slib filmovému festivalu.
2: Most pro pěší a MHD nedaleko kolonády Vary slíbili otevřít před začátkem letošního ročníku. Vše prodražil havarijní stav inženýrských sítí. Stavbaři navíc museli zohlednit, že je most uprostřed památkové rezervace, která patří do světového dědictví UNESCO. Lázeňský most tak lemuje kované zábradlí a římsy se specifickým reliéfem. Podobnou proměnou už prošla Gétova lávka nebo festivalový most. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo čtyřletý zákaz činnosti kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová se hájila tím, že se komisařka neprokázala průkazem a přišla mimo domluvený čas, navíc prý v té chvíli jednala v obrovském stresu. Nezávislý tribunál ale její argumenty smetl ze stolu a udělil jí nejvyšší možný trest, jako by měla pozitivní test. 26-letá hráčka teď nesmí hrát ani trénovat na žádných oficiálních turnajích až do června roku 2030. Její právník už vzkázal, že celé rozhodnutí prostudují a zváží odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži. Čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jižní části našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Česko se zapojí do evropské soutěže o vybudování obřího datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI Gigafactory. Celý projekt má stát zhruba 100 miliard korun. Většinu peněz zaplatí soukromý investor a zbytek doplatí stát s Evropskou komisí. Pokud Praha v soutěži uspěje, vyroste supermoderní centrum na Zbraslavi a zajistí našim vědcům, univerzitám i firmám špičkový výpočetní výkon. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka jde o klíčový krok pro bezpečnost a technologickou nezávislost státu, například v armádě nebo ve zdravotnictví. Definitivní výsledky evropského tendru budou známé na konci letošního roku a obří centrum by pak mělo začít fungovat mezi lety 2028 a 32. Kriminalisté vyšetřují nedělní nehodu parašutistů v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Při hromadném tandemovém seskoku se zranili 4 lidé a jeden z nich bojuje v nemocnici o život. Podle expertů nemělo letadlo s 18 lidmi vůbec vzlétnout, protože meteorologové předem varovali před silnými bouřkami. A blížící se mraky prý byly jasně vidět. Majitel pořádající firmy Volný pád ale jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že šlo o nečekanou změnu počasí během seskoku. Policie teď naléhavě prosí všechny svědky, kteří incident natočili nebo vyfotili, aby se jí ozvali a pomohli s vyšetřováním. V Libereckém kraji se sníží dojezdové časy záchranek. V severočeském regionu by totiž do 2 let měla přibýt 15. základna zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Českolipsku, kde dosud chyběla. Ředitel krajské záchranky Luděk Kramář říká, že to celé oblasti hodně pomůže.
2: Samozřejmě řízení výjezdové základny tady v Novém Boru vám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
1: Nová základna záchranky by měla v Novém Boru vzniknout v areálu stanice městských hasičů. Práce by mohly začít nejpozději v příštím roce. Ve vlacích přibývá lidí jezdících po Plzni. Cestují jen mezi městskými čtvrtěmi. Do budoucna by měly přibýt další zastávky.
3: Krajský organizátor veřejné dopravy vlaky stále víc začleňuje jako veřejnou dopravu ve městě. Mezi nejvytíženější zastávky patří Plzeň Jižní Předměstí, Plzeň Zastávka a Slovany. Ve městě se počítá s dalšími, které doplní stávajících 13. Nejblíž k realizaci mají 3 na trati do Klatov. Ta Doudlevecká by se měla přesunout na druhou stranu mostu pod Borský park. K železničnímu mostu přes silnici od Valchy do Litice je plánovaná zastávka Valcha Černý most. 3. má být Lhota. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Argentinský fotbalista Lionel Messi 2 góly proti Rakousku definitivně překonal historický střelecký rekord mistrovství světa. Ten dosud držel Němec Miroslav Klose. Kapitán Argentinců sice nejprve v úvodu zápasu zahodil penaltu, ale pak sám rozhodl o vítězství svého týmu 2-0 a na šampionátech má na kontě už 18 branek. Sám Klose mu hned po zápase gratuloval a označil ho za nejlepšího hráče všech dob. Osminásobný držitel zlatého míče oslaví ve středu 39. narozeniny. A turnaj v Americe ho zastihl v životní formě, protože dal všech 5 dosavadních gólů Argentíny. Včerejším startem navíc Messi přepsal další rekord, když na mistrovství světa nastoupil už k 28. zápasu. Čekáme polojasno až skoro jasno, postupně ale přibude mraků a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jihu našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Středočeská města stále odklízejí spoušť po divokých víkendových bouřkách. V Příbrami dělníci narychlo opravovali utržené svahy, zničené chodníky a vysoušejí také vytopené budovy, včetně městského bazénu. Podle starosty tam za 2 dny spadlo přes 100 litrů vody na metr čtvereční, což místní kanalizace prostě neměla šanci pobrat. Hasiči museli o víkendu dokonce zachraňovat na člunu 2 lidi, které blesková povodeň uvěznila v zahradním altánu. V Říčanech už kvůli tomu zasedal krizový štáb a město plánuje úpravy terénu, aby se příště voda vylila jen tam, kde nikomu neublíží. Škody v celém kraji se stále sčítají. Obchodní řetězec Penny Market dostal rekordní pokutu 5 milionů korun. Inspektorům v Plzni došla trpělivost, protože obchod lidem opakovaně počítal falešné slevy. Podle zákona se totiž akce musí počítat z nejnižší ceny za poslední měsíc. To má bránit trikům, kdy obchody zboží uměle zdraží a pak ho hned zase zlevní. Penny Market to ale nedodržoval a kontroloři na tento podvod narazili ve více než 500 případech. Vedení řetězce už vzkázalo, že o chybách ví a obří pokutu bez řečí zaplatí. Pro firmu to ale není jediný průšvih z poslední doby. Nedávno dostala další milionovou pokutu za to, že v jejich prodejnách opakovaně prodali alkohol nezletilým dětem. Píše o tom ČTK. Silničáři narazili na problém při opravách v Břežanském údolí. Při zakládání opěrných stěn u cesty spojující Pražskou Zbraslav a středočeské Dolní Břežany objevili nestabilní podloží. Středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek ještě neví, jestli se dokončení stavby kvůli tomu oddálí.
2: Pokud všechno půjde dobře, stavba by mohla být hotová na přelomu roku, ale teďko čekáme na aktualizovaný harmonogram od zhotovitele, protože tady byly problémy se zakládáním opěrných stěn anebo s rozsahem sanace skal. Ale věřím, že zhotovitel udělá maximálně pro to, abychom do zimy byli hotoví.
1: Břežanské údolí se kvůli opravám pro auta kompletně uzavřelo. Rekonstrukce 3-kilometrového úseku začala letos na jaře. Jde o jednu z největších investic středočeského hejtmanství do silniční sítě. Podél silnice se musí zasanovat skály, postavit opěrné zdi a až potom přijde na řadu samotný asfalt. V Karlových Varech začal sloužit nový lázeňský most přes řeku Teplou. Opravy za více než o 40 milionů trvaly necelý rok. Město tak splnilo další slib filmovému festivalu.
3: Most pro pěší a MHD nedaleko kolonády Vary slíbili otevřít před začátkem letošního ročníku. Vše prodražil havarijní stav inženýrských sítí. Stavbaři navíc museli zohlednit, že je most uprostřed památkové rezervace, která patří do světového dědictví UNESCO. Lázeňský most tak lemuje kované zábradlí a římsy se specifickým reliéfem. Podobnou proměnou už prošla gétová lávka nebo festivalový most. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala natvrdo 4letý zákaz činnosti kvůli zmeškané dopingové kontrole. Předloňská wimbledonská vítězka loni v prosinci nepustila do bytu dopingovou komisařku a neodevzdala vzorek. Vondroušová se hájila tím, že se komisařka neprokázala průkazem a přišla mimo domluvený čas, navíc prý v té chvíli jednala v obrovském stresu. Nezávislý tribunál ale její argumenty smetl ze stolu a udělil jí nejvyšší možný trest, jako by měla pozitivní test. 26letá hráčka teď nesmí hrát ani trénovat na žádných oficiálních turnajích až do června roku 2030. Její právník už vzkázal, že celé rozhodnutí prostudují a zváží odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži. Čekáme polojasno až skoro jasno, během dne pak ale přibude oblačnosti a objeví se přehánky nebo bouřky, hlavně na jižní části našeho území. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, úterní ráno, 23. červen. Adam Kořica je s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. A teď už posílám skupinu Turbo, jejich velehit, písničku Hráč.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli, krátce po šesté. Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli, letní kino. Helena Vondráčková, píseň Na sedmém lánu z pohádky Jak se budí princezny.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Chrámový komplex Angkor v Kambodži má i jiné stránky. Řekne nám o nich cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Jaké jsou výhody toho být senior? Vyloží nám to Jiří Sovák, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Naše první úterní ranní hudební dvojice spojila písničky o řekách, více prozradím...
1: Letní kino. Teď už promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života do půl sedmé. Za malou chvíli z české muziky let 60. až 80. Ivon Přenosilová, skladba Mně se líbí Bob. Úterý 23. červen, mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Textové zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na našem WhatsAppu a nebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo k nám je stejné 734 787 981. Napište mi a zapojte se i vy do ranního vysílání Rádia Český impuls. Těším se na naši spolupráci.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterní ráno, 23. červen, po půl sedmé se můžeme těšit na Petru Janu, Viktora Sodomu. Ze všude dřív nás čeká Karel Zich a jeho Alenka v říši divu. Teď se ale dozvíme, co je nového a jaké nás čeká počasí. Přeji hezké ráno do redakce.
1: Dobré ráno. Víkendové bouřky způsobily podle českých pojišťoven tisíce škod za desítky milionů korun. Sněmovna by měla posunout do finále rozšíření trestnosti neplacení výživného. Policie vyšetřuje muže, který napadl posádku záchranářů ve Vysokém Mýtě. Severokorejský vůdce Kim Jong-un prohlásil, že jeho země bude nadále využívat svou pozici jaderného státu. A legendární fotbalový útočník Lionel Messi zlomil střelecký rekord, když dvěma góly zařídil Argentině výhru nad Rakouskem. A teď ráno bude polojasno až jasno, ojediněle se můžou vyskytnout mlhy, během nečekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 24 až 29, na jihu Moravy naměří až 30 stupňů Celsia. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme úterý 23. červen, na řadě je teď po půl sedmé naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila písničky o řekách. Čeká nás duet Řeka nadějí v podání Věry Špinarové a Boba Frýdla a pak nás také nemine Řeka zázraků Hany Zagorové. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. My si do zpráv celou ještě určitě poslechneme Karla Gotta, písničku Lásko má. Úterý 23. červen, zítra se v hudebním kalendáři ponoříme do muzikálu Noc na Karlštejně. Od Viktora Sodomy zjistíme, jak se natáčela písnička Muži nejlíp sluší solo. A to už zítra v 11:30.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. Některým živnostníkům se snižují sociální odvody, od července zpětně klesnou na loňskou úroveň. Změna se týká hlavně minimální měsíční zálohy. Živnostníci zaplatí o 715 korun méně, pokračuje kolegyně Martina Kroa.
4: Změna v platbách sociálního pojištění se týká těch nejmenších živnostníků. V našem vysílání to řekl daňový poradce Jiří Nesrovnal.
5: Respektive těch, kteří vydělávají nejméně, protože dopadá pouze na ty, kteří zálohy na pojistné a potom i to pojistné sociální nepočítají z toho, co si vydělali, ale je tam jakýsi strop a to je minimální výše toho pojistného. A na základě té změny se ten základ, kterého se počítá to pojistné, vrátil na stav v roce 2025.
4: Změna sociálních odvodů se ale týká i lidí, kteří nepodávají daňové přiznání, ale platí daň paušálně, a to v nejnižším pásmu tohoto režimu. Za prvních 6 měsíců roku jim podle mluvčího finanční správy Patrika Madleho vznikne přeplatek skoro 5000 korun.
6: Měsíční paušální záloha se od července sníží o 822 korun.
4: Poplatníci v paušálním režimu si můžou buď snížit příští zálohu o výši přeplatku, nebo o jeho vrácení požádat na konci roku.
3: Martina Kroa, díky za reportáž, a jdeme na další zprávu. Vypjaté chvíle si prožili záchranáři ve Vysoké Mýtě, pomáhali ženě po úrazu. Jakmile pacientku uložili do sanitky, její partner se začal chovat agresivně. Vzal baseballovou pálku a mlátil do vozu, zejména do oken. Střepy způsobily posádce zranění a na pomoc museli přijet kolegové. Muže spacifikovali přivolaní policisté. Ti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 3 trestných činů, a to výtržnictví, poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožování. V případě odsouzení mu hrozí až 3 roky vězení. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranici. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
7: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálně raz mesačně a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Polsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Slovensko.
3: Argentinský útočník Lionel Messi překonal další milník. Na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 pokořil historický střelecký rekord Němce Miroslava Klozeho. Kapitán obájců titulu rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání jeho amerického týmu proti Alžírsku. Messi se také stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, kterému se podařilo skórovat v 6 zápasech světového šampionátu za sebou. Duel s Rakouskem byl pro Messiho 28. zápasem na mistrovství světa, což je také rekord FIFA. No a dnes bude polojasno až jasno a ojediněle se teď ráno můžou vyskytnout mlhy. Během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 24 až 29 stupni. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
8: 4 minuty po 7 hodině. Adam Kořica přeje hezké ráno. Úterý 23. červen opět nabídnu nejlepší českou muziku let 60. až 80. Tohle je Petr Kotwald. Ta písnička je v tahu a v dnešním ranním tématu se zaměříme na festivaly, festivalovou sezónu. Více už za malou chvíli. Dobré ráno.

0: Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Za 4 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. My si za malou chvíli v letním kině pustíme Ivetu Bartošovou písničku 2 roky prázdnin ze seriálu Chlapci a chlapy. Samozřejmě sbírám vaše textové zprávy ohledně počasí. Hezké letní ráno nám od Řípu přeje paní Dáša, která hlásí 20 stupňů, o 2 stupně méně 18, má v Němnici pan Zbyněk, kde je jasno. Tak co vy ostatní už takhle po ránu měříte, dá se říci, tropické teploty, napište mi 734-787-981, to je číslo k nám, můžete zvolit buď to zprávu formou WhatsAppu, anebo napsat klasickou SMSku.
0: Dnes na Českém impulzu.
2: V úterní ranní impulzové krabičce máme Leška Semelku, písničku Šaty z šátků. Více prozradí zpěvák Palo Habera po 7:30. Kolega Saša Hemala má nachystané své televizní tipy, uslyšíme je o 10:30. A v rámci ranního tématu se vydáme na festivaly. Léto je za dveřmi a s ním přichází i ta pravá festivalová sezóna. Chystá se třeba multižánrový festival VESU 2026, který bude o víkendu 4. a 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, 30 minut od Brna, na pódiu Lucie Škvor, na místě 2 stage a k tomu ochutnávka piv z více než 20 regionálních mini pivovarů. No ale mě zajímá, jaký jste festivalový typ, jakou nejlepší nebo nejhorší festivalovou vzpomínku máte, jezdíte, nejezdíte, koho sebou berete, zkrátka zavolejte nám 604-111-211, těšíme se na vaše ohlasy. Za 2 minuty 7:45, teď na rádiu Český impuls naše letní kino Iveta Bartošová, píseň 2 roky prázdnin.
0: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, přeji pohodové vstávání z našeho rádia. Úterý 23. červen, blíží se 7:30 a v dnešním ranním tématu se bavíme o tom, že léto je za dveřmi a s ním přichází ta pravá festivalová sezóna. A právě teď je ten správný čas naplánovat si pořádný letní zážitek. A mě zajímá, jaký jste festivalový typ, jakou nejlepší nebo nejhorší festivalovou vzpomínku máte. Objíždíte festivaly pravidelně, nebo si raději vyberete jeden pořádný za léto a tomu se věnujete naplno. Spíte na akcích klasicky ve stanu, v kempu nebo v noci, raději mizíte zpátky do pohodlí domova či hotelu. Pamatujete si svůj úplně první festival, s kým jste tam byli, zažili jste pořádný festivalový slejvák a bahno až po kolena, na které vzpomínáte dodnes v dobrém i ve zlém. Berete na takové akce i děti, nebo je to pro vás čistě dospělácká jízda a zasloužený relax bez nikoho, kdo by vás budil v 7? 604-111-211. Těšíme se na vaše festivalové zážitky. Určitě nám zavolejte a do 7:30 hrajeme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1973 napsal Karel Svoboda mnoho písniček pro dnes už legendární muzikál Noc na Karlštejně. Nechyběla v něm ani tahle písnička.

0: dostal nápad sezvat všechny známé zpěváky na Karlštejn. A koho nemůže jeden z nich, Viktor Sodoma, dodnes ve filmu objevit? Otázky pro hudební kalendář na středu. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po půl osmé, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Dalibor Janda, písnička vchází bez vyzvání. Přeji hezké ráno. No a teď už kolega Vítek Zábranský, který má pro nás nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Uchazeči o studium na střední škole se dozvědí výsledky druhého kola přijímacích zkoušek. Soud zřejmě rozhodne v případu smrti chlapce na hřišti v Břeclavi. Do péče o duševní zdraví má jít do roku 2030 podle vládního plánu 10 miliard 300 milionů korun. Ve Francii zemřeli v rodinném autě kvůli vedru děti ve věku 2 a 4 roky. A tenistka Markéta Vondroušová po verdiktu Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu a čtyřletém zákazu činnosti odmítla, že by někdy dopovala. A teď ráno bude jasno, přes den oblačnost přeháňkami na Šumavě, večer se vyjasní a teploty 24 až 29, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 5:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 23. červen. Přeji dobré ráno. Na řadě je naše impulzovec Krabička. Máme v ní Leška Semelku, písničku Šaty z šátků. Více už prozradí Palo Habera, který nám řekne, zazpomíná, kdy tuto skladbu slyšel poprvé, a také nám nastíní, odkud všude se zná právě s Leškem Semelkou. Máme za 4:45.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Leška Semelku poznám z divadla a z Amfory, kde spolu hráváme fotbal. Je to velký člověk, taky jaký je velký, tak taky aj dobrák. Je s ním velká sranda, ale málo kdo si uvedomí aj to, že je výborný herec. Vždycky sa mi páčila jeho farba hlasu, to krásne vibráto, ktoré ovláda až do dnes. Najviac som ho obdivoval ako speváka Blue Effectu, ale Šaty z šátku sú tiež jeho parádne číslo. Tam naozaj ukazuje, čo vie. Myslím, že som ich najprv počul na bratislavskej líre. Od tej doby sa vždycky poteším, keď tú pesničku počujem.
3: Teď se

0: Úterý 23. červen, přeji dobré ráno. Za malou chvíli do 8. do zpráv celou naše další muzika let 60. až 80. Co vy a festivaly? Zjišťujeme v ranním tématu. Máte nějakou nejlepší, případně nejhorší festivalovou vzpomínku? Objíždíte festivaly pravidelně nebo si raději vyberete jeden pořádný za léto a tomu se věnujete naplno? Mimochodem mám pro vás jeden festivalový tip, multižánrový festival Vesuv 2026, který bude o víkendu 4. a 5. června. Na Pastýřské louce u Boskovic, půl hodiny od Brna, na pódiu Lucie Škvor, na místě dvě stage a k tomu ochutnávka piv z více než 20 regionálních minipivovarů. Takže pokud ještě nevíte, kam ten víkend vyrazit, tento tip by se mohl hodit. My nadále zjišťujeme, jestli si třeba pamatujete i na svůj první festival, s kým jste tam byli, zažili jste pořádný festivalový slejvák a bahno až po kolena, na které vzpomínáte dodnes v dobrém i ve zlém. A berete na takové akce i děti, nebo je to pro vás čistě dospělácká jízda? Zasloužený relax bez nikoho, kdo by vás budil v 7. 604 111 211, můžete nám zavolat, no a my si do zpráv celou hrajeme naši muziku let 60. až 80. Přeji dobré ráno.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Žáci dostanou výsledky druhého kola přijímaček na střední školy, dozvědí se, zda a jaká škola je přijala. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je i školy. Přihlášku se podle dostupných dat státní organizace Cermat podalo přes 13 000 uchazečů, z toho 94% se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Školy nabídly pro druhé kolo podle posledních dat přes 24 800 míst. Pokud by se uchazeči nedostali na školu ve druhém kole, mají možnost využít i třetí a další kola. Ta už nejsou řízená centrálně, jejich termíny a způsob konání jsou na rozhodnutí škol. Energetické nápoje jsou trnem v oku současné vlády. Jedná o zákazu jejich prodeje pro mladistvé. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro CNN Prima News uvedl, že věkovou hranici 16 let považuje za minimální přijatelný standard ochrany zdraví dětí. Kvůli tomu nyní vzniká napříč poslaneckými kluby návrh na zpřísnění. Nastavení zákazu prodeje vítá opozice a odborná veřejnost. Samoobslužný výčep nazvaný Pivo Stanku, to je novinka, se kterou přichází kemp na přehradě Hracholusky na Plzeňsku. Lidé si během sezóny budou sami čepovat z obrněného transportéru.
2: Návštěvníci kempu Keramika si budou moci kdykoliv během dne i noci načepovat pivo nebo nealko nápoje ze samoobslužného zařízení v podobě vojenského vozidla. I když má projekt pracovní název Pivo Stanku, jedná se o obrněný transportér. Výčep s motivem piva s pěnou ještě není v provozu, ale už je z něj atrakce. Na jeho dalším vývoji spolupracují středoškoláci. Do budoucna pracují na dálkovém ovládání. Klára Fajstová, Racholusky.
1: Lionel Messi na fotbalovém mistrovství světa dál řádí. Argentinský útočník dvěma góly zařídil svému týmu výhru 2-0 nad Rakouskem a osamostatnil se na čele historických střeleckých tabulek. Celkem na šampionátech zaznamenal už 18 branek. Argentinská superstar si tak nadělila dárek zítřejším 39. narozeninám. Za hanbit se nenechali ani další hvězdy turnaje. Francouzský kapitán Kylian Mbappé proti Iráku vstřelil také dvě branky, jeho tým vyhrál 3-0. 27-letý útočník na Messiho v historických tabulkách ztrácí už jenom dvě trefy a dvakrát skóroval za Norsko při výhře 3-2 nad Senegalem také další superstřelec Erling Haaland. Pro něho jde o první šampionát s celkovými 4 brankami. No a dnes bude polojasno až jasno, ojediněle se můžou teď ráno ještě objevit mlhy. Během dne ale čekáme přechodně až oblačno, a to hlavně na Šumavě, tam se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 24 až 29 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 2 minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje dobré ráno a teď už Lenka Filipová.
4: Kratičký sen

0: Za 5 minut, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Svátek dnes slaví dámy se jménem Zdeňka, přeji vše nejlepší, pozdravu, dokonce se tak jmenuje moje babička, takže babi, všechno nejlepší k svátku. Za malou chvíli Vítězslav Vávra v Letním kině a písnička Jak svět přichází o básníky ze stejnojmenného filmu. Koukám, že z Čínska nás zdraví pan Jiří, který hlásí slunečno a 19 stupňů. Hezké ráno je vám, pane Jirko, a my za malou chvíli hrajeme další muziku let 60. až 80.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Písničky z filmových muzikálů, tak ty nabídnu v rámci naší další ranní hudební dvojce, více prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia se ponese ve znamení country, folku a trampské muziky, takovéto hudební žánry nabídneme po 19. hodině. Na Facebooku Rádia Český Impuls sbíráme vaše fotky z tropického víkendu, a to ještě stále, takže pokud jste třeba byli u vody, zachytili jste krásně prosluněnou nějakou přírodu, to vše nám můžete ještě stále nahrát na náš Facebook pod příspěvek do komentářů www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme za 8:45, teď už Letní kino a v něm písnička z filmu Jak svět přichází o básníky, zpívá Vítězslav Vávra.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

2026, víkend 4. a 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, půl hodiny od Brna. Na pódiu Lucie Škvor, na místě dokonce dvě stage a k tomu ochutnávka piv z více než 20 regionálních minipivovarů. No a mě zajímá, co vy a festivaly, jste festivalový typ, jakou nejlepší nebo nejhorší festivalovou vzpomínku máte, objíždíte festivaly pravidelně nebo si raději vyberete jeden pořádný za léto a tomu se věnujete naplno, spíte na akcích klasicky ve stanu, v kempu nebo v noci raději mizíte zpátky do pohodlí domova nebo hotelu, pamatujete si na svůj úplně první festival, s kým jste tam byli a zažili jste pořádný festivalový slejvák a bahnu až po kolena, na které vzpomínáte dodnes v dobrém i ve zlém. 604-111-211 to je číslo k nám. Do půl deváté si teď pouštíme další muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, úterý 23. červen. Zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou a hlavně s teplotou, jestli už takhle po ránu měříte tropické teploty. 734-787-981, to je číslo k nám, můžete napsat na náš WhatsApp a nebo klasickou SMSku. Na řadě je teď kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, ještě předtím, než se dostaneš ke slovu, jenom musím zmínit, že nás dál čeká Michal David, písnička Je to blízko. Teď už je to tvoje.
1: Dobré ráno. V Čelákovicích na Praze východ se pohybuje muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě jsou zásahové jednotky. Sněmovna by měla posunout do finále rozšíření trestnosti neplacení výživného. Policie vyšetřuje muže, který napadl posádku záchranářů ve Vysoké Mýtě. Epidemie eboli si v Kongu vyžádala už 267 mrtvých. Počet potvrzených případů onemocnění se zvýšil na 1048. A legendární fotbalový útočník Lionel Messi zlomil střelecký rekord, když dvěma góly zařídil Argentině výhru nad Rakouskem. A dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne se ale začne nebe zatahovat a hlavně na Šumavě se objeví ojedinělé přehánky, místy i bouřky, večer se ale bude znovu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost

0: Za 2:03 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 23. červen. Na řadě je naše další ranní hudební dvojce a já nabídnu k poslechu písničky z filmových muzikálů. Čeká nás Viktor Sodoma, skladba Muži sluší nejlíp solo. Jedná se o písničku z muzikálu Noc na Karlštejně. Uslyšíme Karla Hálu, Petra Spáleného, Viktora Sodomu, Bartoně Libíčka a taky Štědrého, takže se nám představí hned plejáda zpěváků let 60. až 80. Mimochodem, o této nahrávce bude i zítřejší hudební kalendář. Kolega, expert na českou muziku let 60. až 80. Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato nahrávka vznikala. No a pak nás také nemine Karel Gott, píseň Kdyby si z oči vyplakala z filmového muzikálu Starci na chmelu. Máme za minutu 8:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji ještě stále hezké ráno, úterý 23. červen, blíží se 9. hodina, za malou chvíli další muzikál 60. až 80. V ranním tématu jsme se bavili o festivalech, mám pro vás jeden takový tip, třeba právě na multižánrový festival VESUV 2026, který bude o víkendu 4. a 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, půl hodiny od Brna, na pódiu Lucie, Škvor, na místě dvě stage a k tomu ochutnávka piv z více než 20 regionálních minipivovarů, takže si troufnu tvrdit, že něco tam bude, jo, určitě se bude dát vybrat. Mě zajímalo, jestli jezdíte na festivaly, jaký jste festivalový typ, jako nejlepší nebo nejhorší festivalovou vzpomínku máte, spíte na akcích klasicky ve stanu v kempu, nebo v noci raději mizíte zpátky do pohodlí domova na hotel, pamatujete si svůj úplně první festival, s kým jste tam byli, zažili jste pořádný festivalový slejvák a bahnu až po kolena, na které vzpomínáte dodnes v dobrém i ve zlém. Berete na takové akce i děti, nebo je to pro vás čistě dospělácká jízda a zasloužený relax bez nikoho, kdo by vás třeba budil v 7?
1: Já se svýma dětma jsem jezdila hodně na motorkářské srazy. Dcera, tata, byli mi pohlídali i děti, abych i já se mohla trochu bavit.
0: Blíží se 9. hodina a my opět hrajeme muzikule 60. až 80. a přeji pohodový poslech.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. V Čelákovicích na Praze východ jsou policejní manévry. Zaznamenali tam pohyb muže se zbraní směřujícího do místního učiliště. Informují o tom policisté na síti X. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, včetně zásahové jednotky. Ozbrojený muž má být ve špatném psychickém stavu. Podle policie se pohybuje v modré Škodě Fabii. Policejní mluvčí zpravodajskému webu iDnes.cz řekla, že učiliště je vyklizené. Dětem ani pedagogům nebezpečí nehrozí. Další podrobnosti zjišťujeme. Přineseme je v dalších zprávách. Češi mění způsob výběru dovolené, samotná destinace už nebývá jediným kritériem. Vedle lokality, přírody nebo památek stále více rozhoduje také to, co mohou návštěvníci během pobytu zažít. Podle aktuální studie Czech Turismu vedle pěší turistiky roste zájem o kombinaci relaxace, gastronomie, poznávání regionů a kulturních akcí. I v tradičních dovolenkových destinacích, jako je Chorvatsko, Itálie nebo Rakousko, dostávají přednost lokality, které nabídnou například kvalitní gastronomii, kulturní akce, vinařskou turistiku, sportovní aktivity nebo hudební festivaly. Stále více lidí také vyhledává kratší pobyty a prodloužené víkendy. Rumunsko a Slovensko vedou kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci. Rumunsko odhaduje počet medvědů na svém území zhruba na 11 500 a tvrdí, že za posledních 5 let tam jejich útoky způsobily 14 úmrtí a více než 150 vážných zranění. Slovensko za stejné období uvádí 4 mrtvé a 64 vážně zraněných. Je to skandál a nesmysl, tak hodnotí šéf tenisového klubu první ČLTK Praha Vladislav Šavrda 4letý zákaz činnosti pro Markétu Vondroušovou. Mezinárodní tenisovou agenturu pro bezúhonnost tenisu kritizoval nejen za výši trestu kvůli neodevzdanému vzorku, ale i za odlišné řešení nedávných dopingových kauz světových hvězd Janika Sinera a Iggy Świątekové. Šavrda čeká, že se wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová proti verdiktu odvolá.
2: Za neposkytnutí vzorku v hodinách, které nejsou určený pevně, že ty hráči musí být k dispozici ve večerních hodinách někde cizímu člověku pustit do svého bytu a za to dát plnou výši trestu, jako kdyby byl ten člověk testovaný pozitivně na skutečný doping, je prostě skandální rozhodnutí.
1: Sama Vondroušová odmítla, že by dopovala. Napsala to na Instagramu. Ohledně dalších kroků žádné konkrétní informace ale nepodala. A dnes bude zpočátku polojasno a jasno. Během dne se ale začne přechodně zatahovat a hlavně na Šumavě se objeví přehánky, místy i bouřky. Večer se ale znovu nebe vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 29, na jihu Moravy naměří i 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené úterní dopoledne s datem 23. června. A teď už kardinálové a jejich nejkrásnější sen.

Čtvrt na deset, Český impuls, rádio pro radost ze života. Na našem Facebooku nás zajímá, kde sledujete počasí. No a určitě v těchto dnech se vyplatí počasí sledovat, hlavně tedy ty teploty, které budou i nadále tropické. Tak já už teď koukám, že většina z vás sleduje počasí v aplikaci. Pak je tam ještě možnost, že na obloze, tak z celkově 38 hlasujících 8 z vás sleduje počasí na obloze. Paní Monika Mončičák nám dokonce píše obloha, to jistě, a zachytila nám oblohu, vyfotila hezkou fotku, děkujeme za ní. Paní Jana Puchařová píše také, sleduju oblohu. Pan Honza Uvíra píše okno jistota. Tak v komentářích to vypadá, že všichni sledujete oblohu, ale v rámci toho hlasování je tam nejvíce hlasů pro aplikaci. Dále koukám, že pan Milan Mednácký píše aplikaci i obloha, tak to je možná ta nejlepší varianta. Co vy, kde sledujete počasí? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Minuta po čtvrt na deset, teď letní kino, když máš v chalupě orchestrion, píseň ze seriálu Chalupáři, zpívat bude Valdemar Matuška.

0: Minuta po půl desáté, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, 23. červen. I nadále si budeme pouštět českou muziku let 60. až 80. Těšit se můžeme na Karla Zicha a písničku Můj sok. Také uslyšíme Pavla Nováka, Ivetu Bartošovou, Petru Janů. Teď už ale tedy zmiňovaný český Elvis Presley. Karel Zich, pojďme na to, minuta po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 23. červen, blíží se 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, za malou chvíli ještě určitě Lenka Filipová, píseň Věnování. Dnešní ranní téma bylo festivalové, festivalová sezóna je v plném proudu a právě teď je ten správný čas naplánovat si pořádný letní zážitek. Nabízel jsem tip multižánrový festival VESUV 2026, víkend 4. a 5. července na Pastýřské louce u Boskovic, půl hodiny od Brna, jo, na pódiu Lucie Škvor, na místě dvě stage a k tomu ochutnávka piv z více než 20 regionálních minipivovarů. Mě zajímalo, jaký jste festivalový typ, jakou nejlepší nebo nejhorší festivalovou vzpomínku máte. Jezdíte na festivaly pravidelně nebo je to spíš taková jako ojedinělá událost v vašem životě? Berete na takové akce i děti nebo je to pro vás čistě dospělácká jízda?
1: Já se svýma dětma jsem jezdila hodně na motorkářské srazy. Dcera ta tam byla vlastně poprvé, když bylo 5 let, synovi bylo v té době 11 a moc jsme si to užívali, bylo to fantastický. Byly to vždycky takový spíš menší motosrazy, takže nebyl problém, aby kluci, co vlastně to organizovali, pohlídali i děti, abych i já se mohla trochu bavit.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Policie zveřejnila další podrobnosti k hledanému muži z Čelákovic u Prahy. Na síti X zveřejnila jeho fotografii se jménem a datem narození. Jde o 55-letého Petra Šimona. Podle policie se pohybuje v modré Škodě Fabii. Svědci se mají ozývat na linku 158. Hledaného muže se ale nemá pokoušet nikdo sám zastavit. Muž má být ve špatném psychickém stavu. Agentura aktu informovala, že se po městě pohyboval s dlouhou zbraní. Učiliště v Čelákovicích policie vyklidila, nejsou tam žádní žáci ani učitelé, místo hlídají zásahové jednotky. V pohotovosti je podle ČTK pro všechny případy i záchranka. Událost dál sledujeme. A kriminalisté vyšetřují také nedělní tandemový skok v Rokycanech jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Zranili se při něm 4 lidé. Jeden zůstává v kritickém stavu. Podle experta na letecké nehody Josefa Bejdáka nebyly pro takovou akci vhodné podmínky. Upozornil, že platila výstraha pro silné bouřky. Během seskoku se počasí změnilo. Přišel vítr a někteří parašutisté se zřítili. Akci organizovala firma Volný pád. Její majitel Pavel Petrák odmítl, že by podmínky pro tandemové seskoky nebyly vhodné. Policisté vyzvali svědky události, aby se na ně obrátili a poskytli jim případně fotky či videa z incidentu. Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského příhraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur, což je téměř 17 miliard korun.
2: Takmer 80% Slovákov v příhraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálně raz mesačně a jsou to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Polsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Argentinský útočník Lionel Messi překonal další milník. Na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 pokořil historický střelecký rekord Němce Miroslava Klozeho. Kapitán obhájců titulu rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání jeho amerického týmu proti Alžírsku. Messi se také stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, kterému se podařilo skórovat v 6 zápasech světového šampionátu za sebou. Duel s Rakouskem byl pro Messiho 28. zápasem na mistrovství světa, což je také rekord FIFA. No a dnes bude zpočátku ještě polojasno až jasno, během nečekáme přechodně až oblačno, a to hlavně na Šumavě, tam se můžou objevit i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29, na jihu Moravy naměří kolem tropické třicítky. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 10. hodina, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké úterní dopoledne s datem 23. června a teď už Sagvantofy a jeho večírek.

0: Nám je taky hic. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde.

0: je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí, s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, že mi to nejde na rozum.
1: Dobrý den, tady je Dalibor Janda. Na rádio Český Impuls hraje moje písničky každý den. Tak poslouchejte, bude sranda, Dalibor Janda.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 23. červen, přeji hezké dopoledne. Do půl jedenácté si ještě určitě poslechneme Václava Neckáře, písničku Miluju a maluju. Takhle bude znít naše letní kino. Nabídnu skladbu z pohádky Šíleně smutná princezna. V pořadu Máme Česko rádi navštívíme jeskyni, která fungovala jako vojenský kryt i továrna. Jeskyně Výpustek na Jižní Moravě ale slibuje i mnohem starší památky. Jaké? Dozvíme se o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1973 napsal Karel Svoboda mnoho písniček pro dnes už legendární muzikál Noc na Karlštejně. Nechyběla v něm ani tahle písnička.

0: dostal nápad sezvat všechny známé zpěváky na Karlštejn. A koho nemůže jeden z nich, Viktor Sodoma, dodnes ve filmu objevit? Otázky pro hudební kalendář na středu. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, 23. červen, po půl jedenácté. Sportovní písničky v naší dopolední hudební dvojici. Teď už nás ale Hana Kracíková provede pořadem Máme Česko rádi a přichází s tipem pro případ mizerného počasí.
1: Máme Česko rádi.
2: Až zase bude pošmourno, můžeme se schovat v jeskyni. Jednou z našich nejpozoruhodnějších je výpustek u Křtine na Blanensku a do Moravského Krasu si obrazně vedu i Miroslava Tausiga z Pražského klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak já snad asi rovnou začnu, navážu na vaše hodnocení nejpozoruhodnější. Ono totiž jeskyně měla dost nezvyklých funkcí. Například tu byla továrna Němců na letecké motory za druhé světové války. A nebo tu mělo mít velení československé armády, pokud bychom se pustili do bojů se západními mocnostmi.
2: A to se nestalo. Ale je tu celý kryt, ne?
3: To ano, dokonce protiatomový. A není to žádný teda drobeček. Jedná se o 200 metrů dlouhou budovu, ale výpustek má taky další specifika. Je tam totiž bezbariérový přístup a také tady mají sochy zvířat.
2: Zvířat? A jakých?
3: Lva, teda přesně lvice a medvěda, to teda není náhodou, žili tu totiž v pravěku. Jeskyni se říkávalo i medvědí jeskyně. Žili tu v minulosti víc než hojně a jeskyně byly domovem pro medvědy tak 40 tisíc let.
2: A mně už se vybavuje, že to je také obří naleziště kosterních pozůstatků medvědu, není-liž pravda?
3: To ano, právě v jeskyních prostorách nazvaných medvědí sál. Tak se nalekněte, medvěd tu stojí na zadních s otevřenou tlamou a je 2 metry vysoký.
2: A já ještě dodám, že pro medvědí kosti sem kdysi chodívali mastičkáři, kteří je míchali do svých medikamentů. A v jeskyni také zahynulo několik badatelů, kteří se jí snažili prozkoumat. Je opravdu rozlehlá, chodby jsou tu ve dvou patrech a to mluvím jen o těch přístupných. K původnímu půl kilometru přibylo naposledy dalších 150 metrů, které za války zasypali Němci, když budovali podzemní továrnu. Teď jsou zase odhrabané. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Sák, sáno.
1: Knihách vázaných kůži. Sák, sáno. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český Impuls, přeji dobrý den, úterý 23. červen, blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou, chcete-li do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila, nabídnu k poslechu naši dopolední hudební dvojici a ta nám spojila sportovní písničky. Tematika sportu byla vybrána proto, protože v tento den roku 1955 v Praze na Strahově začala první celostátní Spartakiáda. No a shodou okolností teď v Praze dokonce probíhá dětská celorepubliková olympiáda. Tak ten tak jako na okraj. My ale z české muziky let 60. až 80. nabídneme Ivana Mládka skladbu Aerobik a pak nás také nemine Michal Tučný, Fešáci a píseň Já tajně cvičím. Jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím. Za sebe přeji poklidné úterní dopoledne. I nadále si ho užijte s naším rádiem a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sport Czech Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.czechladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Hudební dvojice
8: a NEP. Ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminy?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Policie rozšiřuje pátrání po ozbrojenci z Čelákovic u Prahy. 55-letý Petr Šimon měl podle prvotních informací jít do místního učiliště, které policisté evakuovali. Objevit se ale může i v dalších městech. Pátrání pomůže kromě Čelákovic probíhá i v Praze a Novém Bydžově na Královéhradecku. Podle nejnovějších informací byl hledan 55-letý Šimon před 8 hodinou ve středočeském Brandýse nad Labem ve světlé bundě, červené kšeltovce a zavazadlem ruce, píše to ČTK. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Pohybuje se modrou fábií, pokud muže nebo auto někdo uvidí, má neprodleně volat na linku 158. A teď jedna aktualita. Ústavní soud obdržel prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Je si vědom naléhavosti, o přednostním projednání rozhodne plénum. Další informace přineseme za hodinu. Žáci zjišťují výsledky druhého kola přijímaček na střední školy, tedy zda a jaká škola je přijala. Najdou je v elektronickém systému DIPSY a zveřejňují je i školy. Podle ČTK je už přijatých asi 98% deváťáků. Ve druhém kole bylo do čtyřletých a kratších oborů přijatých 82% uchazečů. Nepřijatí žáci mají možnost využít i třetí a další kola přijímacích řízení. Ta už podle webu Cermatu nejsou řízená centrálně. Jejich termíny a způsob konání jsou na rozhodnutí škol. Některým živnostníkům se snižují sociální odvody, od července zpětně klesnou na loňskou úroveň. Změna se týká hlavně minimální měsíční zálohy. Živnostníci zaplatí o 715 korun méně, pokračuje kolegyně Martina Kroa.
2: Změna v platbách sociálního pojištění se týká těch nejmenších živnostníků. V našem vysílání to řekl daňový poradce Jiří Nesrovnal.
3: Respektive těch, kteří vydělávají nejméně, protože dopadá pouze na ty, kteří zálohy na pojistné a potom i to pojistné sociální nepočítají z toho, co si vydělali, ale je tam jakýsi strop a to je minimální výše toho pojistného. A na základě té změny se ten základ, kterou se počítá to pojistné, vrátil na stav v roce 2025.
2: Změna sociálních odvodů se ale týká i lidí, kteří nepodávají daňové přiznání, ale platí daň paušálně a to v nejnižším pásmu tohoto režimu. Za prvních 6 měsíců roku jim podle mluvčího finanční správy Patrika Madleho vznikne přeplatek skoro 5000 korun.
4: Měsíční paušální záloha se od července sníží o 822 korun.
2: Poplatníci v paušálním režimu si můžou buď snížit příští zálohu o výši přeplatku, nebo o jeho vrácení požádat na konci roku.
1: Martina Kroa, díky za reportáž, jdeme na počasí, čekáme polojasno až oblačno, hlavně na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 25 až 30 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Úterý 23. června, máme po 11. hodině. Krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a teď bude zpívat Hana Zagorová, To by nebylo fér.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým z nich posel.

z naší ulice auta a popílek odletěl

0: Českým pouls a české písničky 60. až 80. let. Hned po půl 12. hrajeme Honzu Kaněru, je statisticky dokázáno. V hudebním kalendáři se zítra ponoříme do muzikálu Noc na Karlštejně. Od Viktora Sodomy zjistíme, jak se natáčela písnička Muži nejlíp sluší solo. A bude to touhle dobou v půl 12. tady na Českém impulzu. Přejeme krásné dopoledne.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Alta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Stále.

0: Úterní program Českého impulzu obohatila Jitka Zelenková, teď vybírá Helena Vondráčková a budou to slavíci z Madridu, Vademar Matuška v impulzovic krabičce. A za pár minut poledne přineseme zprávy Českého impulzu.
1: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
4: Slavíci z Madridu, nádherná písnička Valdemara Matušky. Mám před očima ten okamžik. Jsem na libereckých výstavních trzích. Já ještě jako holka školou povinná, kdy jsem si tenhle koncertní výjezd vzala místo chmelu jako brigádu. A poprvé tam zpívám po boku Valdy a Karla Gota. Pamatuju si, že jsem i s kytarou v ruce tuhle písničku zpívala s Valdou jako sboristka v divadle Rokoko. Doprovázela jsem ho a on zpíval Slavíky jako jeden ze svých největších hitů.

co nás vrátí čího krýla. Nikdo má platky rád, já radši sklenici vína.

4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: V Česku začíná jít do tuhého. Meteorologové už vydali oficiální varování před požáry, které od zítřka platí pro jižní Moravu. Do země totiž proudí extrémně horký vzduch. Rtuť teploměru se na jihu země vyšplhá přes 33 a kvůli obřímu suchu tam stačí jediná jiskra. Koncem týdne navíc zřejmě padnou supertropy, kdy má být v nížinách 37 stupňů a ojediněle až 39. Experti proto naléhavě prosí, aby lidé v lesích a na loukách vůbec nerozdělávali oheň, neodhazovali nedopalky a raději šetřili s vodou. Samozřejmostí je pít dost tekutin, vyhnout se přes poledne dřině na sluníčku a hlavně nenechávat děti ani psy v zaparkovaných autech, která se teď během chvíle promění v rozpálenou pec. Středočeská i pražská policie jsou od rána v plné pohotovosti. Pátrají po ozbrojeném 55-letém Petru Šimonovi. Muže se střelnou zbraní ráno viděli v Čelákovicích u budovy učiliště, později se objevil v Brandýse nad Labem ve světlé bundě a červené kšiltovce. Hledaný je podle kriminalistů ve špatném psychickém stavu, bleskově střídá auta a může se pohybovat buď v modré Fabii s registrační značkou 5AB7197 nebo ve vínovém Renaultu Megane s poznávací značkou 1S08861. Policie kvůli němu preventivně hlídá a posiluje hlídky u vytipovaných míst, a to včetně ministerstev školství a vnitra v Praze. Pokud může nebo popsaná auta kdokoliv zahlédne, má volat na linku 158. Prezident se obrací na ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda vyloučila z delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hlava státu to považuje za mimořádně nešťastný krok a za omezení pravomocí prezidenta. Ústavní soud by měl podle Pavla jasně deklarovat, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu.
2: Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
1: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí prezidenta respektuje podle předsedy vlády, ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Kabinet podle něho rozhodl pragmaticky a hlavně prakticky, na základě zhodnocení toho, jakou bude mít summit podobu. O případném přednostním projednání záležitosti rozhodne sbor všech ústavních soudců a soudkyň zítra. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech letos odpálí obrovskou bombu. Hlavní hvězdou bude legendární herec Dustin Hoffman. Ten osobně převezme prestižní křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Stejné ocenění si z Varů odveze i francouzská ikona Juliette Binoche a cenu prezidenta festivalu dostane mimořádně všestranný americký herec Jeffrey Wright. Na červeném koberci se letos ukáže celá plejáda hollywoodských jmen, včetně Harveyho Keitla, Kevina Bacona nebo Kairi Sedgwickové. Filmový svátek vypukne už 3. července a jako zahajovací snímek organizátoři vybrali dokument Zápas století o slavném fotbalovém utkání mezi Argentinou a Anglií z roku 1986. Zítra čekáme jasno až polojasno, na horách většinou více oblačnosti s možností přeháněk. Naměříme 28 až 33 stupňů, na severovýchodě jen do 30. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kdo má oběd na 12, tomu přejeme dobrou chuť. Teď máme 3 minuty po celé. No a před námi je stand-up procházka. Celá škola už to ví, já jsem Ludvík Pospíšil.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na rádiu Český impuls teď uslyšíte moji písničku. Zdraví vás Petr Spálený.

Úterní program Českého Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den a navíc celé léto na Českém Impulzu promítá letní kino. Hrajeme písničky z filmů, pohádek i seriálů. Za chvíli to bude Princezna Zemlina,

z princezen. Jde cesta, necesta.

0: Úterý 23. června, svátek slaví Zdeňka. Tady je Český impuls, za chvíli taky Zlata Adamovská a Queen Elizabeth, hrajeme české písničky celý den a ze všeho nejdřív náš Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Když je někdo tělem a duší kriminalista či kriminalistka, pak jen těžko takovou osobu odsunete na druhou kolej. O to se pokusili nadřízení inspektorky Candice Renoirové, hrdinky stejnojmenného francouzského seriálu. Ta byla přeřazena do archivu s tím, že žádné vyšetřování se jí nemá týkat. Přesto se ale pouští do vyšetřování smrtelného pádu nadané akrobatky, s tím, že na rozdíl od nadřízených se domnívá, že nešlo o nešťastnou náhodu, ale o vraždu. I malá chyba napáchá velké škody, tak pod tímto názvem se můžete podívat na její další případ ve 20.10 na ČT1. Na Šumavu po letech přijíždí propuštěný vězeň Václav Zavadil, ale z pobytu v této krásné krajině se dlouho neraduje. Někdo ho totiž shodil ze skály a policisté z Kašperských hor stojí před problémem, jak to bylo před lety, když dotyčný zřejmě kradl se svým komplicem a ukradl 10 milionů. A komplic je též po smrti. Případ u Dračí skály, to je název dnešního pokračování policie Modrava ve 2020 na Nově. Byť se pohybujeme v období, kdy je pozornost sportovní veřejnosti upnuta k dění na fotbalové mistrovství světa, můžeme se alespoň v přímém přenosu vrátit na chvíli k dění na hokejových kluzištích. 58. ročník zlaté hokejky je vyhlašován v 21.05 v přímém přenosu na ČT1. Přeji hezký úterní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Karel Zeich dospíval na českém Impulzu, za chvíli Věra Špinarová a Bob Friedl, Řeka nadějí, no a ještě k tomu Hana Zagorová a Řeka zázraků. Takže dvakrát písničky o řekách. Připravené je hudební dvojice a za několik minut přesně ve 13 hodin zprávy českého Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice a NEP Vrána k vráně sedá.

až vyjde dluhý průvod smutečních hostů na Slezsku, Ostravu od Sikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

plat, nemohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo plat, nemohlo to být horší, nebylo to špatné.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Kvůli rozsáhlému policejnímu honu na ozbrojeného 55-letého Petra Šimona sáhlo 7000 město Nový Bydžov k radikálnímu kroku. Kompletně uzavřelo veřejné budovy a doporučilo školám okamžitě ukončit výuku a poslat děti domů. Psychicky labilní muž, kterého ráno se zbraní v ruce viděli u učiliště v Čelákovicích a následně v Brandýse nad Labem, má totiž na Novobydžovsku příbuzné. V ulicích města okamžitě raketově stoupl počet policistů i strážníků a vládne tam strach. Vedení radnice i policie ale obyvatelé uklidňují, že bezprostřední nebezpečí nikomu nehrozí a opatření jsou hlavně preventivní. V Národním parku České Švýcarsko už kvůli extrémnímu suchu a vlně veder platí noční zákaz vstupu do lesa od 10 večer do 6 do rána. Správci parku a hasiči jsou v plné pohotovosti, situaci v nepřístupném terénu pravidelně monitorují drony s kamerami a strážci vozí v autech speciální hasební vaky s vodou. Kvůli nekompromisní předpovědi počasí je navíc vysoce pravděpodobné, že park v nejbližších dnech vyhlásí vůbec nejvyšší stupeň požárního rizika, který turisty zamkne výhradně na značené trasy. Hasiči naléhavě prosí všechny návštěvníky o maximální opatrnost a vnímavost vůči kouři, protože po květnovém obřím požáru u Chřibské a historické katastrofy z roku 2022 stačí v hlubokých skalních roklích plných suchého dřeva jediná malá chyba. Vláda plánuje tvrdý úder proti prodeji energetických nápojů dětem a mladistvým. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrdil, že vzniká poslanecký návrh, který by nákup energeťáků podmínil věkovou hranicí minimálně 16 let. Podle dat totiž tyto drinky pije aspoň jednou týdně pětina českých školáků, což jim kvůli obřímu množství kofeinu a cukru prokazatelně ničí spánek, srdce i duševní zdraví. Podporu tomuto kroku vyjádřil i ministr školství Robert Plaga, podle kterého jde u dětí o hazard se zdravím. Kazu naléhavě vyzývá také iniciativa Ministr zdraví s podporou ředitelů škol a rodičů, kteří varují, že energetické nápoje zkrátka nejsou žádná limonáda a pro dětský organismus neexistuje jejich bezpečné množství. Beroun se o víkendu stane centrem ženského golfu. Středočeské město znovu hostí turnaj Tipsport Czech Ladies Open. Domácí golf bude na turnaji nejvyššího ženského okruhu v Berouně letos zastupovat nejméně 11 hráček. Impulzu to řekl pořadatel turnaje Luboš Koželuch a slibuje sportovní zážitek pro širokou veřejnost.
2: Já bych chtěl pozvat i negolfisty, ať se toho nebojí, ať přijdou rodiče s dětma klidně i. Máme tady i program pro děti, jak golfovej, tak negolfovej. Bude dostatek občerstvení, bude dostatek vody, protože má být teplo. Ať nemají z toho strach i negolfisti, ať se přijdou podívat a golfisty samozřejmě všechny v České republice zveme, aby se přišli podívat na největší golfový turnaj v České republice v letošním roce.
1: Turnaj v Berouně proběhne od pátku do neděle. Vstupenky zájemci najdou na webu ticketportal.cz. Bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky a naměříme během zítřejšího dne 28 až 33 stupňů, na severovýchodě jen do 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině bude zpívat Petra Janů, Říkej mi. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásné odpoledne.

0: Letní program Českého impulzu, to je taky letní kino, za chvíli Juraj Kukura, Nech brouka žít a takový malý prostřih do filmu Trhák. No a právě teď pro vás mám pozvánku do chrámového komplexu Angkor v Kambodži. Tam se za pár minut vypravíme s naším cestovatelem Jirkou Kolbabou. Angkor má i stinné stránky. Řekne nám o nich právě náš cestovatel na Českém impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1973 napsal Karel Svoboda mnoho písniček pro dnes už legendární muzikál Noc na Karlštejně. Nechyběla v něm ani tahle písnička.

0: dostal nápad sezvat všechny známé zpěváky na Karlštejn. A koho nemůže jeden z nich, Viktor Sodoma, dodnes ve filmu objevit? Otázky pro hudební kalendář na středu. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, české písničky celý den. Za chvíli Michal David a Pavel Horňáka jsme sehraní. Českou republiku sužuje další velmi horké odpoledne, co kdybychom se vypravili někam do světa. Cestovatel Jirka Kolbaba nás včera nalákal do kambodžského Angkoru, do slavného chrámového komplexu. Dnes přidáme něco praktických informací pro šťastlivce, kteří se do Asie vypraví.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Je náročné se tam dostat, anebo ty turisticky exponovanější místa toho komplexu jsou dostupná snadno?
3: Do toho místa se dá dostat velice snadno, zejména z města Siem Reap, a potom je tam vstupní areál, tam zaplatíme vstupenku, ta není levná, stojí desítky dolarů, jsou tam různé produkty na jeden den, tři dny, anebo třeba týden, doporučuji alespoň tři dny objevovat tady tento rozsáhlý chrámový komplex, protože se na nás bude valit ze všech stran a nevynechat právě ten hlavní Angkor Wat, nebo Angkor Thom, nebo Taprom a další chrámy, které jsou dobře označeny v několika jazycích. Jsou tam právě pokyny a informace o tom, kdy ten chrám byl vystavěn, co máme vidět, co si máme nafotit, co si máme natočit. Je to něco naprosto úžasného. Já musím říct, že jedna jediná věc se mě v tomto areálu nelíbila, a to je to, že tam vybírají poměrně vysoké vstupné. Celý ten areál je chráněn patronací UNESCO a bohužel ti místní lidé tam příliš neuklízí, takže bohužel odpadky, které tam zůstanou po turistech, tak se tam někde válí po cestách anebo ve volné přírodě, a to mě docela zklamalo. Jinak je to zážitek doslova na celý život.
2: Angkor, slavný chrámový komplex v Kambodži. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Úterní odpoledne na Českém impulzu. Už zítra přijde nové vydání hudebního kalendáře. Tentokrát se budeme věnovat písničce z filmu Noc na Karlštejně, Muži nejlíp sluší solo, a naším hostem bude Viktor Sodoma. Náš expert na české písničky Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak se tahle písnička narodila. Poslouchejte v 11:30. No, aby bylo jasné, o které písničce bude řeč, tak právě teď si ji zahrajeme. A abychom z toho měli hudební dvojici, tak přidáme ještě Karla Gotta. Kdyby si z oči vyplakala z filmu Starci na chmelu, rázem jsou to dvě písničky z filmových muzikálů na Českém impulzu.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Hudební dvojice
11: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

domovu jsem byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj číp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: neviděl. Rádio Český impuls.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: skvěle? Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne. Hledaný ozbrojený muž učiliště v Čelákovicích dobře znal. Podle policistů tady totiž učil. Školu dnes zásahovka preventivně uzavřela, protože 55-letý kantor směřoval se zbraní právě do ní. Jako hrozbu to berou i okolní města, třeba Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Mluvčí tamní radnice Kateřina Stránská rádiu Impuls řekla, že dělají vše proto, aby byli žáci a studenti v lavicích v bezpečí.
2: Po konzultaci s policií České republiky a v součinnosti s řediteli škol a školek v našem městě jsme učinili preventivní bezpečnostní opatření. Zvýšili jsme také v kooperaci s městskou a státní policií dohled u objektů školských zařízení.
1: Podle posledních informací uniká 55-letý muž ve vínovém Renaultu Megane s registrační značkou 1S08861. Pokud ho lidé uvidí, měli by se pouze obrátit na policejní linku 158. Rozhodně by se neměli snažit ozbrojeného muže zastavit. V egyptském letovisku Marsa Alama vypuklo zoufalé pátrání po českém turistovi. Muž zmizel uprostřed noci na dnešek přímo z pokoje v pětihvězdičkovém hotelu Jazz Grand Marsa. Jeho manželka se probudila kolem půlnoci, postel už ale byla prázdná. Pohřešovaný Čech si na pokoji nechal peněženku i veškeré osobní věci, vzal si jen mobil, který je ale nedostupný. Dcera Nikola varuje, že otec sice nepil alkohol, ale poslední dny trpěl silnými depresemi a rodina má o jeho život obrovský strach. V době zmizení měl na sobě pravděpodobně černé tričko, světle zelené kraťasy a modré pantofle. Do akce už nastoupil hotelový personál i egyptská policie, zatím ale bezúspěšně. Letošní žně v Česku právě odstartovaly. Na jižní Moravě už vyjeli do polí první kombajny, které tradičně začaly se sklízením ozimého ječmene. Agrární komora ale varuje, že radost z úrody letos vystřídají spíše obavy. Na hodnocení je sice brzy, ale kombinace dubnových mrazů a následného brutálního sucha porosty obilovin a řepky těžce poškodila. Červnové deště už škody na mnoha místech nezachránily a zemědělci tak v řadě regionů očekávají výrazně nižší výnosy než loni. K vrtochům počasí se navíc přidávají evropské zákazy postřiků a rostoucí odolnost škůdců, což farmářům boj o dobrou úrodu dál komplikuje. České fotbalisty čeká zápas roku. V klíčové bitvě o postup ze skupiny se na mistrovství světa postaví domácímu Mexiku. Bývalý kapitán a nejstarší hráč týmu Vladimír Darida má jasno. Reprezentace musí bezpodmínečně vyhrát. Národní tým má totiž po dvou zápasech na kontě jediný bod a postup mu zajistí pouze vítězství. Češi se navíc budou muset na slavném azteckém stadionu poprat s vražednou nadmořskou výškou přes 2000 metrů i bouřlivou atmosférou. Mexiko má sice postup z prvního místa už v kapse a možná prostřídá sestavu, podle Daridy ale zůstává extrémně silné v kombinaci. 35-letý záložník věří, že se tým dokáže semknout a splní si postupový sen. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, na horách se mohou objevit ojediněle přehánky, naměříme k tomu během dne 28 až 33 stupňů, na severovýchodě jen do 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Co je nového, to už teď víme. Teď už si můžeme v klidu hrát Jitku Zelenkovou písničku Mít svůj kout. Já jsem Pospíšil. Dobré odpoledne.

Český Impuls, jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli Helena Vondráčková, Valdemar Matuška a Tisíc mil. Česká republika si užívá třicítkové počasí a to už několikátý den v řadě a ještě řada dnů je před námi. Tak hledáme trochu stínu. Tentokrát ten stín najdeme v jeskyni, která fungovala i jako vojenský kryt nebo továrna. Jeskyně výpustek na Jižní Moravě ale slibuje i mnohem starší památky. Jaké? Tak to uslyšíme v naší rubrice Máme Česko rádi, přesně v 14:30 na Českém Impulzu.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Hned po půl třetí budeme hrát Hanu Hegerovou, bude to Berná mince. A Hana Kracíková přichází s tipem pro případ hodně horkého nebo naopak mizerného počasí.
1: Máme Česko rádi.
2: Až zase bude pošmourno, můžeme se schovat v jeskyni. Jednou z našich nejpozoruhodnějších je výpustek u Křtin na Blanensku a do Moravského Krasu si obrazně vedu i Miroslava Tausiga z Pražského klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak já snad asi rovnou začnu, navážu na vaše hodnocení nejpozoruhodnější. Ono totiž jeskyně měla dost nezvyklých funkcí. Například tu byla továrna Němců na letecké motory za druhé světové války. A nebo tu mělo mít velení československé armády, pokud bychom se pustili do bojů se západními mocnostmi.
2: A to se nestalo. Ale je tu celý kryt, ne?
3: To ano, dokonce protiatomový. A není to žádný teda drobeček. Jedná se o 200 metrů dlouhou budovu, ale výpustek má taky další specifika. Je tam totiž bezbariérový přístup a také tady mají sochy zvířat.
2: Zvířat? A jakých?
3: Lva, teda přesně lvice. A medvěda, to teda není náhodou, žili tu totiž v pravěku. Jeskyně se říkávalo i medvědí jeskyně. Žili tu v minulosti víc než hojně a jeskyně byly domovem pro medvědy tak 40 tisíc let.
2: A mě už se vybavuje, že to je také obří naleziště kosterních pozůstatků medvědu, není-liž pravda?
3: To ano, právě v jeskyních prostorách nazvaných medvědí sál. Tak se nelekněte, medvěd tu stojí na zadních s otevřenou tlamou a je 2 metry vysoký.
2: A já ještě dodám, že pro medvědí kosti sem kdysi chodívali mastičkáři, kteří je míchali do svých medikamentů a v jeskyni také zahynulo několik badatelů, kteří se jí snažili prozkoumat. Je opravdu rozlehlá, chodby jsou tu ve dvou patrech a to mluvím jen o těch přístupných. K původnímu půl kilometru přibylo naposledy dalších 150 metrů, které za války zasypali Němci, když budovali podzemní továrnu. Teď jsou zase odhrabané. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází?

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Eva Pilarová dospívala na Českém impulzu, za pár minut 15. hodina přijdou zprávy. No a právě teď pro vás máme písničku z Impulzovic krabičky. Bude to Michal Prokop a Framus 5 a Kolej Yesterday. No a kdo může za to, že tuhle písničku teď zahrajeme? Je to Petr Janda a písničku taky sám uvede.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Teď si se mnou poslechněte Kolej Yesterday od Michala Prokopa. Myslím, že to je nejlepší píseň, kterou kdy naspíval. Pavel Šrut mu napsal výborný text. Je srozumitelný. Cítíte za ním celý příběh. A je tam ta roztomilá parafráze na Yesterday od Beatles. Taková hodně krátká, aby náhodou nedráždila autorské svazy. Ale přesně tak dlouhá, aby každému došla. Prostě mistrovský kousek, jak říkáme my, majsterštyk.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Velké policejní manévry skončily. Ozbrojeného muže v Praze zadrželi hlídky. 55-letého Petra Šimona, po kterém od rána pátrali desítky policistů v několika krajích, dopadli strážci zákona před 14. hodinou v pražských Strašnicích. Ukázalo se, že jde o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště, kde ho ráno poprvé viděli se zbraní. Podle policie je sice držitelem zbrojního průkazu, ale zbraň, kterou měl u sebe, neměl registrovanou. Do obří pátrací akce se zapojilo na 60 policejních hlídek a kvůli hrozbě musela preventivně uzavřít veřejné budovy a školy, například radnice v Novém Bydžově na Královéhradecku. Kriminalisté teď na místě provádějí procesní úkony a zjišťují přesné okolnosti celého případu. Malým živnostníkům se snižují sociální odvody. Změna začíná v červenci a platí zpětně od začátku roku. Minimální měsíční záloha pro OSVČ tak klesá o 715 korun. Poplatníkům v paušálním režimu za prvních 6 měsíců roku vznikne přeplatek na sociálním skoro 5000 korun. Impulzu to řekl mluvčí finanční správy Patrik Madle.
2: Poplatníkům v paušálním režimu doporučujeme zkontrolovat výši červencové zálohy, zejména pokud mají úhradu nastavenou prostřednictvím trvalého příkazu. Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna.
1: Pokud si poplatník do konce roku nesníží o přeplatek jednu z měsíčních záloh, může podle mluvčího finanční správy po skončení zdaňovacího období požádat finanční úřad o vrácení přeplatku. Příbram sčítá milionové škody po brutálních víkendových bouřkách. Bleskové povodně v podstatě spláchly město. Za dvě odpoledne tam napršelo neuvěřitelných 15% celoročního úhrnu srážek, kdy na metr čtvereční spadlo přes 100 litrů vody. Přívaly vody podemlely silnice, zničily chodníky a vyplavily řadu městských budov. Nejvíc to odnesla historická budova bývalých Rudných dolů, kde sídlí městská policie, přestože má novou střechu. Voda ale natekla i do sociálního centra, azylového domu, škol a akvaparku, kde zničila strojovnu bazénu. Ve středních Čechách měli hasiči kvůli bouřkám stovky výjezdů za víkend. Kromě Příbramska se bouře nejvíc podepsali na Říčansku a okolí Prahy východ. Tenisový svět je v šoku. Markéta Vondroušová dostala drakonický 4letý trest za doping. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu jí distanc udělila kvůli neodevzdanému vzorku z loňského prosince, což pro 26-letou wimbledonskou vítězku prakticky znamená konec kariéry. Vondroušová odmítá, že by kdy dopovala, mimo soutěžní kontrolu doma pozdě večer odmítla z čistého strachu o bezpečnost, protože neznámá komisařka přišla mimo domluvený čas a nechtěla se legitimovat. Za českou hvězdu se postavil domácí svaz i světová elita v čele s Karolínou Muchovou, ale i Uns Džábirovou. Její mateřský klub navíc tvrdě pálí do antidopingové agentury s tím, že si z Markéty udělala obětního beránka, zatímco velké kauze jiných světových hráčů zametá pod koberec. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, na horách to může být i s přeháňkami. Během dne naměříme 28 až 33 stupňů, na severovýchodě jen do 30. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Petr Janů, S láskou má svět naději, tak to je první písnička po 15. hodině. Dobré odpoledne přeje Ludvík Pospíšil.

0: Úterní odpoledne na Českém impulzu, když řeknu název písničky Lásko od Marie Rotrové, věděl by někdo, v kterém filmu se tahle písnička objevila? Bylo to ve filmu Ženy v pokušení. A proto si tuhle písničku za chvíli promítneme v našem letním kině. Už za hodinu vysíláme Scénky a vtipy se Sašou Hemalou. Tentokrát uslyšíme, jaké jsou výhody toho být senior. Vyloží nám to Jiří Sovák. Ve čtvrt na pět na Českém impulzu.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky jednu za druhou hrajeme na Českém impulzu. Nejen hrajeme, taky zjišťujeme, jak ta, která písnička vznikla. No a budeme rádi, když budete poslouchat zítra náš hudební kalendář. Tentokrát se vydáme ke kořenům písničky z muzikálu Noc na Karlštejně. Muži nejlíp sluší solo. No a naším hostem bude Viktor Sodoma. V 11:30 tady na rádiu, které právě posloucháte.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českým impulzu už chystáme scénky a vtipy po 16. hodině se Sašou Hemalou a já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek úterý a zítra po 11. se budu těšit na slyšenou. No ale teď si ještě podíváme trochu do historie. V tento den v roce 1955, tedy v úterý 23. června, začala v Praze na Strahově první celostátní spartakiáda. No a tak my si zahrajeme dvě sportovní písničky. Nejdřív Ivana Mládka Aerobik a potom Michala Tučného a Fešáky Já tajně cvičím. I v tomhle počasí tedy cvičíme na Českém impulzu. Naslyšenou.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hudební dvojice
8: a NEP 1+1.
9: Před

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. V Česku roste podpora pro zavedení menstruačního volna. Online petice, kterou odstartoval Petr Tůma, nazbírala za pouhý týden přes 26 tisíc podpisů a chce otevřít debatu o volnu pro ženy se silnými bolestmi. Podle autora současný systém vůbec neodpovídá biologické realitě, protože silné křeče nebo migrény trápí v reprodukčním věku až třetinu žen. Ty pak v práci trpí a hrozí jim i úrazy. Klasická nemocenská nebo běžné sick days jsou navíc kvůli papírování a nízkému počtu dní na pravidelný cyklus krátké. Petice proto navrhuje možnost čerpat několik dní volna v měsíci, ale ne plošně. Vzorem je Španělsko, kde od roku 2023 ženy potřebují lékařské potvrzení. Podobný model už funguje i v Japonsku nebo v Jižní Koreji. Na filmový festival Karlovy Vary letos dorazí herec Dustin Hoffman. Je známý třeba z filmů Rain Man nebo Kramerová versus Kramer. Na jubilejním 60. ročníku převezme cenu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ředitel filmového festivalu Krištof Mucha Rádiu Impuls prozradil, co je nejtěžší na výběru zahraničních osobností.
2: Většinou to nefunguje tak, že ty lidi se rozhodnou po pár měsících. Jsou to většinou lidi, s kterými my nějakým způsobem komunikujeme dlouhodobě a hledáme vždycky ten správný čas, kdy oni můžou přijet a takhle. To bylo i letos.
1: O účast dvojnásobného držitele Oscarů Dustina Hoffmana pořadatelé usilovali několik let. Na jeho přání filmový festival Karlovy Vary promítne film Absolvent. Ten patří k jedněm z nejzásadnějších momentů Hoffmanovy herecké kariéry. Křišťálové globy za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou v Karlových Varech také francouzská herečka Juliette Binoche a americký kameraman Robert Richardson. Manželství Bohuše Matuše se zřejmě rozpadá. 52letý zpěvák na akci Anděl mezi zdravotníky, kam dorazil jen s 5letou dcerou, šokoval prohlášením, že vůbec netuší, kde jeho žena je a že si případně najde jiného. 23letá Lucie Matušová to na sociálních sítích okamžitě ostře odmítla s tím, že manžel moc dobře ví, kde se nachází, ale vadí mu, že není nonstop doma, studuje a občas vyrazí s přáteli. Následně pro web Super.cz potvrdila, že jejich partnerský vztah skončil a zůstávají už jen dobrými přáteli. Sám Matuš přiznal, že za problémy stojí obří 30-letý věkový rozdíl a přestože se kvůli dceři snaží rodinu udržet, k ideálu má jejich soužití daleko. Zítra čekáme jasno až polojasno, na horách to může být ojediněle s přehánkou. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě jen do 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké úterní odpoledne, přátelé. Doufám, že jste se třeba celý den slunili, pokud to tedy počasí a sluníčko dovolilo, i když, jak praví klasik a lékař, nic se nemá přehánět. Přehánět se to nemá i se sportem. Říkám to proto, že dnes je světový den házené, tedy sportu, který hrají především urostlí jedinci, ať už se jedná o dívky či chlapce. Je to totiž dosti tvrdý sport. Vždy s trochou obav, když se na házenou dívám v televizi, sleduji ty 7-metrové hody, kdy brankář je ve velmi svízelné situaci. Ta rána od střelce, to je jako rána z praku. No ale pojďme k meritu věci, jak se říká, tedy ke scénkám a písničkám. A jak se tak dívám, i dnes, stejně jako včera, vše odstartuje Lenka Filipová. Tentokrát to bude z písní, která se jmenuje Prý se tomu říká láska.

0: Naším dalším milým hostem je herec a bavič Jiří Sovák. Ten v roce 1993, jak se říká, pálil do vlastních řad. V televizním pořadu Šance, totiž Mistr Promine, mluvil o dětcích. Jeho vyprávění je nejen vtipné, ale též poučné. A to především pro pány mnohem a mnohem mladší.
1: Je hodně dětků, co se fintějí. A já to nemám rád, když někdo v 70 ze sebe dělá třicátníka. A nebo v obráceně, jsou taky takový mladí starci. Ale nejhorší jsou špekulanti. Ty, co si schovávají ten sexuální život až na potom. Ty, co říkají napřed kariéra, potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme na Letný 9 takových špekulantů. Babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. Je takový zvláštní šumavský termín. A oni o mě říkají, že jsem hypochondr zase na oplátku, ale není to pravda. Já jsem upřímný dědek, v tom to spočívá, to mě celý ten vtip. Já jsem žil naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mi něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství nepředstírám. Ale oni tam chodí za těma mladýma holkama, vytřeštěný, krky modrý jako krocani. To jsou holky z kuchařské školy a oni mezi nimi furt čekají, kdy to začne. A vůbec se nenapadne, že už to bylo. To je tragedie. Abych vám to vysvětlil, oni tam za vodou mají děvčata kuchařskou školu a přes Letnou si to zkracujou do Dejvic, po těch schodech nahoru, že jo, a přes park do Dejvic. A to dětkové vědí, tak tam nahoře se popelejí. Ukazujou svoje peří. A tam taky jednou byl. A tak. Ne, kvůli těm holkám, ne. Kvůli těm dětkům, to je tutovka. Ale jednou skutečně jsem tam byl kvůli počasí, poněvadž v Praze, jak víte, je vzduch akorát po dešti. 2 hodiny, pak se zase ty plyny zavřou. Tak jsem po dešti vyrazil, že jo, na ty asfaltové sestřičky, to tam znáte, samý kaluže vody. A přede mnou si to hasil jeden z těch nevybrkovaných dětků. Publikum neměl žádný, tak šel velice uvolněně, skoro poště, jak si to. A jako z udělání zacvakly třivičky a taková 18-letá dívenka přicupitela, pane. A dědek, jak slyšel kramflíčky, hned vyletěl do figury. Teď před ním blouže z pravý strany holka. Jsem si říkal, ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Samozřejmě, že to neušlajfoval. Se tam zapíl hubou do keře. Já ho vytahoval. To víte, já už taky nejsem žádný frajer, takže ono to chvilkama vypadalo, jako když spolu zápasíme. Lidi nás okřikovali, aby jsme měli rozum. Já dětkovi domlouval, ale tam jsem zjistil zajímavou věc, že proti ženské máme jednu obrovskou výhodu. A sice, že můžeme ještě těsně před smrtí ze sebe udělat blbce. To ženský nedokážou. My tam máme dokonce i schodaře, říkají ženský, těm on stojí na schodech a čeká až do holky ze školy. Pak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla. Jak on v 75. vyběh schody. Celá Evropa se dívá, jak on vyběh schody. Lidově se tomu říká vylízaná lebka. Ale večer, když přijde domů a měl by za to vzít, tak se babě zhroutí. Já taky, já neříkám, ale já nevyhrožuju přes den. Já spíš signalizuju, že nebude žádná velká švanda. Teď já už jsem před mnoha lety řekl, to je ode mě ta památná takový úsloví, že po 50 letech, když se člověk probudí, ani nic ho nebolí, ani nepíchá, že bývá obyčejně mrtev. Abych se přiznal, já mám už svoji dneska nemocnici, mám tam jednoho kamaráda doktora. Láďa se jmenuje a to je takový můj napůl kamarád, napůl hrobník, co si budem... nějak namlouvat, že jo. A jednou v ordinaci jsem tam zažil zajímavou věc. Přivedli mu tam, no přivedli napůl, přinesli dětka 138 kilo těžkýho. A on nebyl velký. Já ho viděl proti světlu, já myslel, že ho koulej. Že proč se mu špatně dejchá. A ten Láďa je takový cynik, povídá, no jo, starý to, nesmíte tak žrát.
2: Tvoj doktore, co to říkáte za sprostý slovo? To vůbec neznám. Žrát, já klousnu i po vodě.
1: A jo, tak to je tragédie ovšem. A co jste měl především k obědu?
2: Má husu.
1: Ono, počkej, to husu, stehno nebo prsa.
2: Ale celou.
1: Povídá, no jo. Vy se divíte, že špatně decháte a přitom zblafnete husu celou, když to je jídlo pro 8 lidí.
2: Ale doktore, teď je to dutý.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Za maličkou chvíli, přátelé, vyrazíme na bratrovu svatbu, ale ještě než se tak stane, tak slovo dáme Haničce Zagorové, která nám zaspívá píseň s názvem Benjamin, a o tom, jak ten čas letí, nás přesvědčí Václav Neckář.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: to tak, jak jsem slíbil před malou chvílí, teď vyrazíme na bratrovu svatbu, a to v povíce Jiřího Grossmana a Miloslava Šimka. Pan Slávek je přesvědčen o tom, že krásní muži to mají ve světě jednodušší. Tak si pojďme poslechnout, jak je to s tou krásou či s tou méně hezkou krásou.
1: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na své místě, nic nechybělo. I věno měla. A já, přestože jsem byl starší a solidní pílí se dopracoval hodnosti strážmistra a slušivá uniforma zdobila moji postavu, nemohl jsem najít nevěsty, přestože všechny denní listy otiskovaly až 5x v týdnu můj inzerát. Reprezentativní elegant v uniformě z jemné příze s pistolí hledá ženu podobné povahy. Značka k vidění denně na křižovatce u anděla. Tu otec přilil olej do ohně. A co ty, Sašo, nebudou 2 svatby naraz? Vstal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdé si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9. se objevily před křižovatkou svatební taxíky. A bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem. Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně. Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.
2: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Letošní grilování vyjde Čechy zhruba na stejno jako loni. Radikálně se ale změnily ceny jednotlivých surovin. Analýza akčních letáků 7 největších řetězců ukázala, že polovina sledovaných položek sice zlevnila, u zbytku si ale výrazně připlatíme. Nejvíce peněz navíc vytáhneme z peněženky za hovězí burgery, jejichž cena vystřelila o 50 korun na bezmála 300 korun za kilo. A o dost dražší je i grilovací hermelín nebo zelenina v čele s cuketou, bramborami a paprikami. Naopak ušetřit se dá na vepřové krkovi, špekáčcích, celém kuřeti a překvapivě i na olivovém oleji nebo rybách, jako je losos a makrela. Obchody navíc lákají na grilovací speciality s průměrnou akční slevou kolem 28%. Prezident se obrací na ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda vyloučila z delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hlava státu to považuje za mimořádně nešťastný krok a za omezení pravomocí prezidenta. Ústavní soud by měl podle Pavla jasně deklarovat, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu.
2: Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
1: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí prezidenta respektuje podle předsedy vlády, ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Kabinet podle něho rozhodl pragmaticky a hlavně prakticky na základě zhodnocení toho, jakou bude mít summit podobu. O případném přednostním projednání záležitosti rozhodne sbor všech ústavních soudců a soudkyň zítra. Klíčová postava korupční kauzy Beretta jde na svobodu. Soud podmínečně propustil bývalého policistu a soukromého detektiva Igora Gáboríka, který si z dvouletého trestu za vynášení informací ze spisů odpykal 10 měsíců. 62-letý Gáborík dostal 3letou podmínku a 200 hodin obecně prospěšných prací. U soudu své viny litoval a přiznal, že hlavním motivem nebyly peníze, ale jeho vlastní ego a touha pomoci. Státní zástupce byl sice proti, podle soudkyně ale odsouzený přijal trest s pokorou a podmínky pro propuštění splnil. Rozhodnutí zatím není pravomocné. České fotbalisty čeká zápas roku. V klíčové bitvě o postup ze skupiny se na mistrovství světa postaví domácímu Mexiku. Bývalý kapitán a nejstarší hráč týmu Vladimír Darida má jasno. Reprezentace musí bezpodmínečně vyhrát. Národní tým má totiž po dvou zápasech na kontě jediný bod a postup mu zajistí pouze vítězství. Češi se navíc budou muset na slavném astéckém stadionu poprat s vražednou nadmořskou výškou přes 2000 metrů i bouřlivou atmosférou. Mexiko má sice postup z prvního místa už v kapse a možná prostří dá sestavu, podle Daridy ale zůstává extrémně silné v kombinaci. 35-letý záložník věří, že se tým dokáže semknout a splní si postupový sen. Zítra čekáme jasno až polojasno, na horách i s přeháňkami, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě naměříme do 30. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi je ještě necelá hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se. Těšit se můžete třeba na Libuši Roubichovou a nebo Zdeňka Trošku a také na celou řadu zpěváků. Zahájíme tuto hodinku s Petrem Kotwaldem a písní Milujem se čím dál víc. No co, přátelé, bychom si v životě mohli přát?

0: už jsem slíbil, naším dalším hostem bude paní Libuše Roubichová. Vy dobře víte, že dlouhá léta spolupracuje se souborem Ivana Mládka. Tentokrát by nás měla potěšit pohádkou o Mahuleně a Marušce. Ovšem děti bych k rádiu v tuto chvíli nevolal, abychom nepošlapali jejich pohádkovou iluzi.
1: Dobrý večer, milé děti. Jmenuji se Libuna a přišel jsem vám říci pohádku. Bylo nebylo za devatero horami a devatero dolami. Byl jednou jeden kopeček a pod tím kopečkem se ve stínu lesa krčila malá chaloupka. V chaloupce si dlouhá léta spokojeně a šťastně žila macecha. Macecha nebyla ani krásná, ani ošklivá, čili polozruda. Jednoho dne se maceše narodila vlastní Mahulena a hodinu na to nevlastní Maruška. Radovala se macecha, radovala se služka, radoval se pachola. Maruška byla krásná jako rozkvetlá květinka. Naopak Mahulena byla ošklivá jako odkvetlá brambora. Přesto macecha méně hezké Mahuleně více přála. Uvedu příklady, jak jí nehorázně nadržovala. Mahulena chodila moderně a svůdně oblečená v blůzce s tak velkým výstřihem vpředu, že jí byla vidět čárka. A v minisukně s tak velkým výstřihem vzadu, že jí byla taky vidět čárka. Zatímco Maruška, aby si ji snad žádný muž na návsi nevšimnul, musela chodit v ruské rubářce, převázané šňůrou od luxu a plynové masce. Mahulena spala v krásné loži s nebesy, měla prostěradlo, pezinu, ve svátek i polštář. Zatímco Maruška musela spát na chodbě na plyčně v děravém spacím sáčku. Mahuleně nosila macecha každý den čokoládové bonbonky, zatímco Maruška si vždycky nakonec mohla jenom bouchnout pytlíkem. Mahulena dostávala od macechy jen samé jemné dívčí prácičky. Vila věnečky, vyšívala dečky, krmila ptáčky, zatímco Maruška musela zastávat ty nejhnusnější a nejodpornější práce, jo. Třeba kydala hnůj, musela vybírat džumpu, no a musela vyplňovat daňové přiznání. Jednoho dne, kde se vzal, tu se vzal zima. Padal sníh, mrzlo až praštělo a foukal ledový vítr. Macecha si zavolala Marušku, zmlátila ji, svlékla ji do trenýrek. Polila ji ledovou vodou a vyhnala ji do 20-stupňového mrazu hledat fialky. No Maruška se venku zahřívala tím, že cvakala zubama. Lesem se jí dost špatně utíkalo, jo, protože se bořila až po bradu do sněhu. Přežila jen díky zvířátkům. Kráva jí dala dobrovolně ze svých vemen napít mléka. Slepice jí dobrovolně snesla vajíčko. A ovečka se nechala dobrovolně zabít a stáhnout. Aby její kožíšek Marušku ohřál. Zasycená a ohřátá Maruška myslila, že má vyhráno. Radostně začala poskakovat, radostně si začala zpívat a v tom se chytla do želez. A kde se vzal, tu se vzal 12 měsíčků. Maruška je poprosila, jestli by jí neopatřili fialky, jinak že jí macecha utrhne hlavu nebo minimálně ruku. měsíček březen vyskočil, začal divoce tančit, při valčíku rozehrál sníh, při polce zryl záhon, při kozáčkovi záhon pěkně pohnojil. A kde se vzal, tu se vzal fialky. Pak měsíci s Maruškou ještě 3 dny a 3 noci popíjeli, zaspívali si s ní, poveselili se s ní, pak se s ní rozloučili, uvolnili jí železa a propustili jí fialkami domů. Když Maruška doma vyprávěla o 12 měsíčcích, macecha ji zmlátila za to, že si řekla jen o fialky. Poručila jí, aby ke 12 měsíčkům zavedla mahulenu. Hutu navedla, aby si měsíčkům řekla nejméně o nějaké pěkné, rychlé letadlo. Nejlépe o ojetý Griffin nebo ojetý Pitkin. Bez něj ať se prý domů nevrací. Když děvčata dorazila ke 12 měsíčkům a mahulina jim vyjádřila své neskromné přání, leden udělal čáry-máry fuk a za chvíli se obě dcerušky vracely domů do chaloupky letadlem. Maruška byla pilot a mahulina byla v betule. Dobrou noc, milé děti. Loučí se s váma Libuna.
2: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Hudební kalendář Českého impulzu.
9: V roce 1973 napsal Karel Svoboda mnoho písniček pro dnes už legendární muzikál Noc na Karlštejně. Nechyběla v něm ani tahle písnička.

0: stal nápad sezvat všechny známé zpěváky na Karlštejn. A koho nemůže jeden z nich, Viktor Sodoma, dodnes ve filmu objevit? Otázky pro hudební kalendář na středu. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Jako krásná vzpomínka, kdy jsme koncem 50. a začátkem 60. let ladili Radio Luxemburg, odkud zněly ty největší světové hity, které se u nás v té době bohužel poslouchat nedaly, nám tuto dobu připomene Karel Zich a jeho píseň Luxemburg nám tenkrát hrál.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Když je někdo tělem a duší kriminalista či kriminalistka, pak jen těžko takovou osobu odsunete na druhou kolej. O to se pokusili nadřízení inspektorky Candice Renoirové, hrdinky stejnojmenného francouzského seriálu. Ta byla přeřazena do archivu s tím, že žádné vyšetřování se jí nemá týkat. Přesto se ale pouští do vyšetřování smrtelného pádu nadané akrobatky, s tím, že na rozdíl od nadřízených se domnívá, že nešlo o nešťastnou náhodu, ale o vraždu. I malá chyba napáchá velké škody, tak pod tímto názvem se můžete podívat na její další případ ve 20.10 na ČT1. Na Šumavu po letech přijíždí propuštěný vězeň Václav Zavadil, ale z pobytu v této krásné krajině se dlouho neraduje. Někdo ho totiž schodil ze skály a policisté z Kašperských hor stojí před problémem, jak to bylo před lety, když dotyčný zřejmě kradl se svým komplicem a ukradl 10 milionů. A komplic je též po smrti. Případ u Dračí skály, to je název dnešního pokračování Policie Modrava ve 2020 na Nově. Byť se pohybujeme v období, kdy je pozornost sportovní veřejnosti upnuta k dění na fotbalové mistrovství světa, můžeme se alespoň v přímém přenosu vrátit na chvíli k dění na hokejových kluzištích. 58. ročník zlaté hokejky je vyhlašován v 21.05 v přímém přenosu na ČT1. Přeji hezký úterní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem
0: jako
1: já?
0: Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý
2: já
0: den.
2: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přátelé, nevím jak vy, ale já když slyším slovo dieta, tak se lehce osypávám. Nicméně režisér Zdeněk Troška o nich dovede velmi vtipně vyprávět. No a tak se s námi podělí o jeden francouzský recept, a sice o smažené žížaly. Jestli je toto pravé ořechové na úterní odpoledne, nevím. No a tak to tedy nechám na Zdeňkovi.
1: Vy se mě podíváte, vypadám jako člověk, který drží dietu. Prosím vás, dieta. Já neznám nic strašnějšího, než si jít lehnout s hladovým břichem. To prostě nejde usnout vůbec. To musíte vomdlít do toho spánku, jinak to nevidím. A když se vám to podaří, tak pak ty sny, děs a běs, noční můra, noční pomočování, no mám, já to zapotřebí, nemám. Já se musím vždycky pořádně najít, i když je třeba 11:30 v noci, a to si tu hubu nevošidím, nemyslete si. To já si opravdu dělám večeřičku a spím jako andělíček až do rána. A ráno stanete s úsměvem, všecko funguje, úsměv, hedvábná stolice, všecko. No, prosím vás, dieta. To mě jednou taky před Vánocema zavolala nějaká asistentka z Primě. Prej, kuňkala do telefonu. Plus se pořádně do té asistentka. Začal blekotat ještě víc. My bychom chtěli, pane Troška, kdyby se přišel k nám do televize, do pořadu o dietách. Jeba o čem? Dietách. Jeba víte, komu voláte, slečino nebo mladá paní? Pan Troška, pano. A slyšela jste někdy trošku říct slovo dieta? Troška a dieta, to je jak čert a svěcená voda, prosím vás. To dieta. A víte, kdo tam se mnou čem měl bejt? Halina Obrovská. A Naďa Konvalinková. Jeba, vy jste se buď se ožrala nebo nafetovaná, jsem říkal, to není možný tohleto. Já tam šel. Ale ani ta Halina, ani ta Naďa tam nepřišli. Srabky. Já tam přišel, ani vůbec nemůžu, jestli to vysílali. Protože já jsem řekl, milí a vážení spoluobčané, jeste, dokud vám chutná a dokud na to máte. Až na to mít nebudete, tak můžete před sousedama hrát komedii, že držíte dietu. A šel jsem domů. Moje studia ve Francii, to bude kniha, ne kapitola, ale kniha Utrpení mladého Trošky ve Francii. Protože takovýho hladu, co jsem tam zažil, z ty jejich kuchyně francouzský, bo šílený. A to až někdy jindy. Já vám jenom řeknu na závěr, přátelé, si můžu, recept, který jsem si přivez tam odsaď, se kterým jsem tady moc neuspěl, sami poznáte proč. Jediný člověk, který ho uměl ocenit, byla Helena Růžičková. To jsou smažené žížaly. Byl jsem u Heleny a říká mi to, nějak na to přišla řeč, a že se mi žížaly všecko. Žížaly? Helena hned zbystřila. Je pano, jistě, teď to vyprávím. Jdem. Odpoledne má přijet sem nějaká redaktorka, se mnou dělá rozhovor, tak jí dáme žížaly. Počkej, já jí dám. Tak jsme šli na zahrádku, vzali jsme rejče, narejpali jsme, tady paní se tady zvedá, já to vidím. Milá paní žížela, to je kus čistého libového masa, který se vám plazí mezi řetkvičkama a petrželí, prosím vás. A prase, to je nečisté to zvíře, které se v hnoji všechno sežer. A jak se na ně pochutnáváme. Asi přes 30 žížel jsme našli, krásných, velkých. Ty umejete potekoucí vodou, zbavíte je písku a země, vymáčkete z nich to střívko, nebo co to je to? To je samá země, jenom taky to vám odpovídat, jo. Tu je tam nějaký kořínek rozmělněný. A hodíte na talířek, tam dáte trochu soli, vegety, obalíte je v tom, nebo můžete dát nějaký ostřejší koření, třeba ďábelskou směs do toho přimícháte. A na rozpáleném oleji na pánvičce je hodíte, ono tu dělá psss. A oni se to také natáhnou, hezky zrůžovějí, vy je dáte na obrousek odkapat a pak je také dáte do skleničky jako tyčinky a je to. A servírujeme. A přijela paní redaktorka z Prahy a Helenka, nabídněte si. A ta to vzala a udělala. A druhou. A další. Takže, a co to je tohleto? A Helena říká, to jsou nějaký nový tyčinky, v Tesku jsem je koupila. A on říká, dobrý, masový. A za nějaký čas měla přijet nějaká redaktorka z Prahy další, kterou Helena neměla ale vůbec ráda. Uděláme jí žížaly. Takže jsme šli na zahrádku, narýpali jsme žížaly, připravili a přijela intelektuálka z Prahy. Taková, o ano, o jistě, že nikoliv, tak to, rozumím, takový mám nejradši, jo, to je všechno och, ach, a doma to žere rybí salát z papíru, to já znám. To je. A ale Grga, nabídněte si. Tak ona tam taky šahla. Druhou. A když vykala pátou a neříkala nic, ta Helena říká, to jsou nový tyčinky masový stezka. A redaktor říká, já vím, já je také kupuji. Takhle nás převezla, no, vidíte to.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Letošní grilování vyjde Čechy zhruba na stejno jako loni. Radikálně se ale změnily ceny jednotlivých surovin. Analýza akčních letáků 7 největších řetězců ukázala, že polovina sledovaných položek sice zlevnila, u zbytku si ale výrazně připlatíme. Nejvíc peněz navíc vytáhneme z peněženky za hovězí burgery, u kterých cena vystřelila o 50 korun na bezmála 300 korun za kilo. A o dost dražší je i grilovací hermelín nebo zelenina v čele s cuketou, bramborami a paprikami. Naopak ušetřit se dá na vepřové krkovici, špekáčcích, celém kuřeti a překvapivě i na olivovém oleji nebo rybách, jako je losos nebo makrela. Obchody navíc lákají na grilovací speciality s průměrnou akční slevou kolem 28%. Prezident se obrací na ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda vyloučila z delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hlava státu to považuje za mimořádně nešťastný krok a za omezení pravomocí prezidenta. Ústavní soud by měl podle Pavla jasně deklarovat, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu.
2: Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
1: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí prezidenta respektuje. Podle předsedy vlády ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Kabinet podle něho rozhodl pragmaticky a hlavně prakticky na základě zhodnocení toho, jakou bude mít summit podobu. O případném přednostním projednání záležitosti rozhodne sbor všech ústavních soudců a soudkyň zítra. Klíčová postava korupční kauzy Beretta jde na svobodu. Soud podmínečně propustil bývalého policistu a soukromého detektiva Igora Gáboríka, který se z dvouletého trestu za vynášení informací ze spisů odpykal 10 měsíců. 62-letý Gáborík dostal 3letou podmínku a 200 hodin obecně prospěšných prací. U soudu své viny litoval a přiznal, že hlavním motivem nebyly peníze, ale jeho vlastní ego a touha pomoci. Státní zástupce byl sice proti, podle soudkyně ale odsouzený přijal trest s pokorou a podmínky pro propuštění splnil. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Práce na budoucím obchvatu mezi pražskými Běchovicemi a středočeskými Úvaly pokračují. Stavbaři tu začali budovat první z 23 mostů. Položili také první asfalt na dočasné objížďce u Běchovic. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl připomíná, že tato stavba logicky navazuje na stavbu pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1.
3: Pro dokončení zmizí zdlouhavý průjezd městskými částmi Praha-Běchovice, újezd nad Lesy a městem Úvaly. Zároveň se odkloní všechna tranzitní meziměstská a příměstská doprava na novou kapacitní komunikaci a to bude denně až 12 000 aut.
1: Se zprovozněním 12,5 kilometru dlouhé čtyřproudové silnice mezi Běchovicemi a Úvaly se počítá v roce 2028. Zítřek bude slunečný, naměříme mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě bude o něco chladněji, mezi 26 a 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jachma.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Rádio Český impuls.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
1: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Ústavní soudci se pořádně zapotí. Pokud chtějí rozhodnout ve sporu prezidenta s vládou do začátku summitu Severoatlantické aliance, mají na to maximálně 2 týdny. Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli nezařazení do delegace na vrcholnou akci NATO. Ústavní právník Jan Kudrna nám připomněl, že v minulosti soud dokázal rozhodovat velice rychle. Celou záležitost ale spíš vnímá jako mocenský boj.
2: Ale teď se bude mimo jiné rozhodovat také o tom, jestli Česká republika, její ústavní systém je skutečně postaven na principech parlamentní formy vlády, anebo jestli se ten systém posune ne až do toho cílového stavu, ale směrem trošku k poloprezidentskému systému.
1: Premiér Andrej Babiš prohlásil, že rozhodnutí prezidenta respektuje. Podle něho ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Za výběrem delegace na summit NATO předseda vlády dál stojí. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, informuje o tom Česká televize. Havlová uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používané. Ztratila prý důvěru k současnému vedení i směřování knihovny. České Švýcarsko reaguje na úmorná vedra a sucho. Kvůli zvýšenému nebezpečí požáru platí v Národním parku v noci zákaz vstupu do lesa. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček říká, že na případné požáry v přírodě se připravují.
3: Dělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to 4 kolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj k zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
1: Při zvýšeném nebezpečí platí zákaz vstupu do lesa mezi 10. večer a 6. hodinou ráno. Opatření se přidává k obvyklým pravidlům, jako je zákaz kouření, rozdělávání ohňů nebo používání vařičů. Na silnici u Štěpánova na Olomoucku dnes chybělo k neštěstí jen málo. Mohutný strom tam spadl na projíždějící auto. Přední část vozu náraz zdemoloval. Řidič nehodu přežil. Zraněného si ho převzali zdravotníci. Nehoda silnici číslo 466 uzavřela. Hasiči mohutný kmen rozřežou na menší části, dřevo poté odklidí z vozovky. Zítřek bude slunečný s teplotami do 33 stupňů. Na severovýchodě naměříme kolem 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro lichost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak získat fáro značky Cadillac. Pomalu vzít po kuse kus, až bude celý

kastle hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frateny jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Český impuls.

mě přepadla. Vzhledem k této obtíži rozhodl jsem se ke kříži na pivo zajít. Plzeň tam mají, totiž Plzeň tam mají. Když jsem přicházel k výčepu, tak jsem zpozoroval,

0: Já, věřte mi, nebo ne, jsem nevinej. Za všechno může můj křik zločinej. Že kradu prej koně, to bídá je lež. Když běžet chceš se mnou, no tak koníčku běž.
1: Jo, láska je mládenci, moc hezká věc. Jeden jen kejvne a hned spadne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Malým živnostníkům se snižují sociální odvody. Změna začíná v červenci a platí zpětně od začátku roku. Minimální měsíční záloha pro osoby samostatně výdělečně činné tak klesá o 715 korun. Poplatníkům v paušálním režimu za prvních 6 měsíců roku vznikne přeplatek na sociálním, skoro 5 000 korun. Řekl nám to mluvčí finanční správy Patrik Madle.
2: Poplatníkům v paušálním režimu doporučujeme zkontrolovat výši červencové zálohy, zejména pokud mají úhradu nastavenou prostřednictvím trvalého příkazu. Jestliže chtějí přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna.
1: Pokud si poplatník do konce roku nesníží o přeplatek jednu z měsíčních záloh, může podle mluvčího finanční správy po skončení zdaňovacího období požádat finanční úřad o vrácení přeplatku. V egyptském letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Podle informací agentury ČTK česká diplomacie dnes kontaktovala dceru pohřešovaného muže a nabídla jí součinnost. Učinila tak v reakci na prosbu o pomoc s pátráním, která se objevila na sociálních sítích. Čeští diplomaté jsou v kontaktu s příslušnými místními orgány a situaci řeší. S ohledem na probíhající konzulární případ a ochranu soukromí rodiny nebude ministerstvo poskytovat další podrobnosti. Svědci nehody v Ústí nad Labem vzali spravedlnost do vlastních rukou. Ve čtvrti Krásné Březno dnes řidič osobního auta srazil chodkyni, ta skončila v péči lékařů. Svědci nehody šoféra vytáhli z vozu a zbili ho. Lékaři muže převezli do nemocnice. Mluvčí ústecké policie to řekla agentuře ČTK. Přesné okolnosti události policie vyšetřuje. Tenistka Sára Bejlek je zpátky ve formě. Po víc než 3hodinové bitvě porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne Němku Siegemundovou. Na třetí pokus si tak připsala první letošní výhru na trávě. 20-letá Češka v minulých 2 týdnech vypadla na travnatých turnajích v Heerenveenu a Nottinghamu hned v prvním kole. Zítřek bude slunečný, naměříme maximálně mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě bude o něco chladněji, naměříme jen kolem 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: takhle hraje český
1: impuls. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cíku, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si načte říct.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Stát zastoupil neplatiče výživného už astronomickou částkou. Za prvních bezmála 5 let vyplatil dětem neplatičů na náhradním výživném přes 1 100 000 000 korun. Letos od ledna do konce dubna jim poslal víc než 112 milionů, to je o 15% víc než před rokem. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Dětem neplatičů v tísněvé situaci může stát od července 2021 posílat měsíčně až 3000 korun, a to až po dobu 6 let. Podmínkou je to, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci nebo u soudu. Sněmovna se chystá projednat novelu, podle které by mělo být neplacení alimentů přes 4 měsíce zase trestné. Podle zjištění Českého statistického úřadu byla předloni víc než třetina neúplných rodin s dětmi pod hranicí příjmové chudoby. Víc než čtvrtina samoživitelek nebo samoživitelů s potomky žila v materiálním nedostatku. Jejich domácnost si nemohla dovolit 5 ze 13 sledovaných položek jako nový nábytek, týdenní dovolenou, neočekávaný výdaj zhruba 15 000 korun, maso obden nebo dostatečné vytápění. Práce na budoucím obchvatu mezi pražskými Běchovicemi a středočeskými Úvaly pokračují. Stavbaři tu začali budovat první ze 23 mostů. Položili také první asfalt na dočasné objížďce u Běchovic. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl připomíná, že tato stavba logicky navazuje na stavbu pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1.
2: Pro dokončení zmizí zdlouhavý průjezd městskými částmi Praha Běchovice, újezd nad Lesy a městem Úvaly. Zároveň se odkloní všechna tranzitní městská a příměstská doprava na novou kapacitní komunikaci, a to bude denně až 12 000 aut.
1: Se zprovozněním 12,5 kilometrů dlouhé čtyřproudové silnice mezi Běchovicemi a Úvaly se počítá v roce 2028. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku se dostanou turisté přes novou naučnou stezku. Měří 6 kilometrů a trasa vede přes údolí, skály a prameniště z nedaleké obce Písečná. Stezka je věnovaná době ledové.
3: Nosným tématem je ledovec, který zhruba před 500 000 let ovlivnil podobu místní krajiny, a s dobou ledovou souvisí také veřejnosti přístupná jeskyně. Návštěvníci se v ní mohou projít chodbami, které utvořily vody čtvrtohorního ledovce. Takový chladivý výlet do přírody ocení zejména v současných tropických dnech. Další zastavení na stezce se věnují například místním památkám a historii a nechybí tady ani zábavní herní prvky. Novinkou u jeskyně na Špičáku je pak odpočívadlo pro cyklisty se stojanem a solární nabíječkou. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jesenicko.
1: Nejen Maďarsko se vrací do evropského sedla. Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na posílení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. Oznámil to maďarský premiér Peter Maďar po schůzce se svými protějšky Andrejem Babišem, Donaldem Tuskem a Robertem Ficem na zámku u Budapešti. Maďar prohlásil, že V4 je zpět. Polský premiér Tusk uvedl, že i když se lídři nemusí ve všem shodovat, v klíčových tématech mají styčné body. Portugalská fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo si dělá další čárku do historie. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr dosáhl úspěchu v 6. minutě dnešního utkání v Houstonu s Uzbekistánem. Těsně před poločasem přidal další gól. Ronaldo je společně s kapitánem Argentiny Lionelem Messim jediný, kdo si na 6 šampionátech vůbec zahrál. Dnešní góly dělají z portugalské hvězdy v historii světových šampionátů zároveň druhého nejstaršího střelce. Zítřek bude většinou slunečný s maximálními teplotami kolem tropické 31. Na severovýchodě čekáme kolem 28. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: toulet cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, a ten však pověsím raději.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Prezident se obrací na ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda vyloučila z delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Hlava státu to považuje za mimořádně nešťastný krok a za omezení pravomocí prezidenta. Ústavní soud by měl podle Pavla jasně deklarovat, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu.
2: Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
1: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí prezidenta respektuje. Podle předsedy vlády ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Kabinet podle něho rozhodl pragmaticky a hlavně prakticky na základě zhodnocení toho, jakou bude mít summit podobu. O případném přednostním projednání záležitosti rozhodne sbor všech ústavních soudců a soudkyň zítra. Sapa znovu skrývala obrovské množství padělků. Česká obchodní inspekce při včerejší kontrole v pražské tržnici našla skoro 1700 výrobků, které jsou velmi pravděpodobně padělky značkového zboží v cenách originálů 3 850 000 korun. Dnes to inspekce oznámila na webu. Tržnice podle ní patří k těm, kde se padělky objevují opakovaně, stejně jako třeba v příhraničních tržnicích v Hatích na Znojemsku nebo v Rozvadově na Tachovsku. Příbram má získat odškodnění v případu havárie opravovaného domu. Při nehodě v Hajlově ulici se před 4 lety propadla střecha a zavalila dělníky. Ulice musela být tehdy uzavřená a autobusy hromadné dopravy jezdily po objízdných trasách. Dopravce náklady na kilometry navíc vyčíslil skoro na 650 tisíc korun. Stavební podnikatel, který měl opravu budovy na starosti, by měl tuto částku městu uhradit na splátky. Novinářům to dnes řekl starosta Jan Konvalinka. Vedle samosběru jahod probíhá na řadě míst i samosběr česneku. Takovou formu sklizně provozují třeba na poli u Martinic na Kroměřížsku. O samosběr česneku je velký zájem, potvrzuje to pěstitel František Krajča.
3: Máme 4 druhy, 2 francouzské odrůdy a 2 z Česka. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi by řekli to stejný.
1: Česnek z pole částečně vyorává břid zapřažený za traktorem. Lidé si pak podoraný česnek z pole pozbírají, nechají u pokladny zvážit a zaplatí. Kilo v Martinicích vyjde na 100 korun. Fotbalové mistrovství světa přináší dronové žně. Americké úřady už u stadionů zabavily přes 300 bezpilotních letounů. S odkazem na dnešní oznámení Úřadu pro bezpečnost v dopravě o tom píše agentura Reuters. Ve dnech utkání jsou veškeré letecké aktivity, včetně vysílání dronů, zakázané v okruhu 5,5 kilometru a do zhruba 1 kilometru nad stadiony. Výjimku mohou udělit příslušní letoví dispečeři. Zítra převládne na obloze sluníčko, naměříme do 33 stupňů. Na severovýchodě má být kolem 28. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát z nástrah tívčího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Po pádu v rakouských Alpách zahynul 21-letý Čech. K neštěstí došlo nahoře Grosses Wiesbachhorn. Informuje o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec v pořádku se stoupil, dostal se k horské chatě a přivolal pomoc. Pátrací akci zpočátku komplikovalo krupobytí. Zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo zemřelého nakonec vyzvedl vrtulník. Ústavní soudci se pořádně zapotí. Pokud chtějí rozhodnout ve sporu prezidenta s vládou do začátku summitu Severoatlantické aliance, mají na to maximálně 2 týdny. Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli nezařazení do delegace na vrcholnou akci NATO. Ústavní právník Jan Kudrna v našich impulzech Honzy Benešovského připomněl, že v minulosti soud dokázal rozhodovat velice rychle. Celou záležitost ale spíš vnímá jako mocenský boj.
2: Ale teď se bude mimo jiné rozhodovat také v tom, jestli Česká republika, její ústavní systém je skutečně postaven na principech parlamentní formy vlády, anebo jestli se ten systém posune ne až do toho cílového stavu, ale směrem trošku k poloprezidentskému systému.
1: Premiér Andrej Babiš prohlásil, že rozhodnutí prezidenta respektuje. Podle něho ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Za výběrem delegace na summit NATO předseda vlády dál stojí. Senior z Novojičínska nejméně 5 let kradl plyn pro pěstitelskou pálenici. Plynárnám tak způsobil škodu 1,5 milionu korun. Hrozí mu za to až 8 let vězení.
3: Neoprávněný odběr oznámila policii plynárenská firma již loni v dubnu. Vyšetřování trvalo déle než rok a kriminalisté byli precizní. Součástí šetření byla nejen operativa, ale i prohlídky jiných prostor a pozemků a spolupráce se znalci oborů mechanoskopie a energetiky. Zjistilo se tak, že 69-letý muž odkláněl plyn mimo plynoměr způsobem známým jako bypass. Jinými slovy, instaloval si nelegální plynový přívod. Policistům se přiznal, větší část dluhu už zaplatil a na zbytku se dohodl s plynárnami na splátkovém kalendáři. Eva Panošová, Rádio Impuls, Novojičínsko.
1: Tradiční domácí anketa Zlatá hokejka má letošního vítěze. Ocenění pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloréda. Druhý skončil v 58. ročníku 8-násobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. Třetí je další hráč z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Do první desítky se dostali celkem 4 brankáři, 1 obránce a 5 útočníků. Během slavnostního večera byla vyhlášená i hokejistka roku, kterou se stala Natálie Mlínková. Cenu pro nejlepšího parahokejistu si odnesl Patrik Sedláček. Zítra čekáme jasno až polojasno s maximálními teplotami do 33 stupňů. O něco chladněji má být na severovýchodě, kde naměříme kolem 28. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: České Švýcarsko reaguje na úmorná vedra a sucho. Kvůli zvýšenému nebezpečí požáru platí v Národním parku v noci zákaz vstupu do lesa. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček říká, že se na případné požáry v přírodě připravují.
2: Dělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
1: Při zvýšeném nebezpečí platí zákaz vstupu do lesa mezi 10. večer a 6. hodinou ráno. Opatření se přidává k obvyklým pravidlům, jako je zákaz kouření, rozdělávání ohňů nebo používání vařičů. Včerejšek byl ve Francii rekordně horký. Podle meteorologů byl nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Průměr denních a nočních teplot na 30 referenčních stanicích dosáhl podle předběžných údajů 29,8 stupně. V obci na jihozápadě země včera teplota vyšplhala na 44,3 stupně. Podobné teploty budou podle meteorologů panovat ve Francii až do víkendu. Současná vlna veder si v zemi od minulého čtvrtka vyžádala životy 40, převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Na včerejším jednání mezirezortní krizové skupiny to podle agentury AFP oznámil francouzský premiér. Poprvé v historii včera také platil nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na víc než polovině francouzského území. Karlovy Vary rozhodují o budoucím teple. Hledají řešení problému, odkud budou v příštích zimách získávat teplo a teplou vodu. Ve hře jsou dvě možnosti. Buď vybudovat novou vlastní teplárnu, nebo se i nadále spoléhat na dodávky z Vřesové u Sokolova.
3: Pro teplárnu ve Vřesové, která patří pod Sokolovskou uhelnou, bude rozhodnutí varského magistrátu klíčové. Systém se musí zmodernizovat, a to nejen vlastní přivaděč, ale i kotelny. Energetici plánují například nové kotle na biomasu. Pokud by ale lázeňské město, které má dodávku tepla a teplé vody zatím garantovanou, rozhodlo jinak, bude se muset plán na modernizaci ve Vřesové úplně předělat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Vlaky německých drah Deutsche Bahn v noci ochromila porucha. Po celém Německu se zastavili kvůli problému s digitálním rádiovým spojením. Podle agentury DPA to uvedla mluvčí společnosti. Další německá média informovala o celkovém zastavení železniční dopravy v zemi. Portugalská fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo si dělá další čárku do historie. Stal se prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr dosáhl úspěchu v 6. minutě včerejšího utkání v Houstonu s Uzbekistánem. Těsně před poločasem přidal další gól. Ronaldo je společně s kapitánem Argentiny Lionelem Messim jediný, kdo si na 6 šampionátech vůbec zahrál. Včerejší góly dělají z portugalské hvězdy v historii světových šampionátů zároveň druhého nejstaršího střelce. Dnes převládne na obloze sluníčko, naměříme mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě bude kolem 28. Ze zprávy to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Policie dnes řekne víc k případu ozbrojeného muže v Čelákovicích u Prahy. Včera ho se střelnou zbraní zaznamenali u tamního učiliště. Podle policie byl muž ve špatném psychickém stavu. Při pátrací akci pak střídal auta. Před 14:00 odpoledne ho zadrželi policejní hlídky v pražských Strašnicích. Policie na síti X uvedla, že zjišťuje okolnosti případu. Po 55-letém muži a jeho voze od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Při zadržení u něj policie žádnou zbraň podle České televize nenašla. Včera kriminalisté agentuře ČTK sdělili, že se jedná o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště, který je držitelem zbrojního oprávnění. Zbraň ale registrovanou nemá. Po pádu v rakouských Alpách zahynul 21-letý Čech. K neštěstí došlo nahoře Grosses Wiesbachhorn. Informuje o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec v pořádku sestoupil, dostal se k horské chatě a přivolal pomoc. Pátrací akci zpočátku komplikovalo krupobytí. Zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo zemřelého nakonec vyzvedl vrtulník. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku se dostanou turisté přes novou naučnou stezku. Měří 6 kilometrů a trasa vede přes údolí, skály a prameniště z nedaleké obce Písečná. Stezka je věnovaná době ledové.
1: Nosným tématem je ledovec, který zhruba před 500 000 let ovlivnil podobu místní krajiny a s dobou ledovou souvisí také veřejnosti přístupná jeskyně. Návštěvníci se v ní mohou projít chodbami, které utvořily vody čtvrtohorního ledovce. Takový chladivý výlet do přírody ocení zejména v současných tropických dnech. Další zastavení na stezce se věnují například místním památkám a historii a nechybí tady ani zábavní herní prvky. Novinkou u jeskyně na Špičáku je pak odpočívadlo pro cyklisty se stojanem a solární nabíječkou. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jesenicko.
0: Vedle samozběru jahod probíhá na řadě míst i samozběr česneku. Takovou formu sklizně provozují třeba na poli u Martinic na Kroměřížsku. O samozběr česneku je velký zájem, potvrzuje to pěstitel František Krajča.
2: Máme 4 druhy, 2 francouzské odrůdy a 2 z Česka. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi bych řekl, to stejný.
0: Česnek z pole částečně vyorává břid zapřežený za traktorem. Lidé si pak podoraný česnek z pole pozbírají, nechají u pokladny zvážet a zaplatí. Kilo v Martinicích vyjde na 100 korun. Senát Spojených států chce konec války v Íránu. Navzdory tomu, že v něm mají většinu republikáni, včera podpořili legislativu, která vyzývá prezidenta Trumpa k ukončení války nebo k získání výslovného souhlasu kongresu s dalšími vojenskými kroky. Agentura Reuters upozorňuje, že není jasné, jak tato rezoluce konflikt s Teheránem ovlivní, protože se Trumpova administrativa snaží dojednat s Islámskou republikou mírovou dohodu. Agentura AP připomíná, že Trumpova vláda už k financování války potřebuje souhlas kongresu. Tradiční domácí anketa Zlatá hokejka má letošního vítěze. Ocenění pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloréda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. Třetí je další hráč z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Cenu pro nejlepší hokejistku si odnesla Natálie Mlínková a ocenění nejlepšího parahokejisty Patrik Sedláček. Očekávaná vedra mění sportovní program. Kvůli horku se o víkendu neuskuteční dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Karlovarský den nejspíš nebude mít za zrušený termín náhradu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Dnes čekáme většinou slunečnou oblohu, naměříme mezi 28 a 33 stupni. Na severovýchodě může být mezi 26 a 30. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ty víš, jak má se žít, ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám, aby ne. Jak ty si na to káp, tomu se říká chlap,

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: České Švýcarsko reaguje na úmorná vedra a sucho. Kvůli zvýšenému nebezpečí požáru platí v Národním parku v noci zákaz vstupu do lesa. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci žádají veřejnost o obezřetnost. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček říká, že se na případné požáry v přírodě připravují.
1: Udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požárního ochrany, jsou to 4 kolky a tyto a především velkou kapacitní hašení za pomoci vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
0: Při zvýšeném nebezpečí platí zákaz vstupu do lesa mezi 10. večer a 6. hodinou ráno. Opatření se přidává k obvyklým pravidlům, jako je zákaz kouření, rozdělávání ohňů nebo používání vařičů. Včerejšek byl ve Francii rekordně horký. Podle meteorologů byl nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Průměr denních a nočních